0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Výbuchu, alba furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Yeah. Tak tady seš hodně hustě vcházej. Hey!

černý brejle, bílej pásek, lesklý boty. Vždy měj sebou, bez těch nemáš šanci, nejsi to ty. Jsi ta plik, plik, dáš nejlepší trik a nastává tvůj okamžik. Každej frajer tady dneska zapláče, ten zapojí in the air.

hlavně nebudeš zbytečně mluvit. Sundej triko, nech si pásek, vyndej chobot, rozjeď solo jízdu na parketu, tanec typu robot. Světa Big Big Dust, nejlepší trik, a to je ten okamžik. Měl jsi úspěch, scénka se ti povedla, nechápu, proč tě v

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: vtip.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

stoupáme hore, aj keď to není úplně oficiálna súťaž. No tak ukáž, ukáž, čo tu máš, ponúkaš. Poli a Lukas jsou důkaz, že když něco děláš pořádně, tak stoupáš.

Posloucháš Fresh Radio. He said, tell me a story.

0: Jen tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. No,

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Počasí.
1: Dobré ráno na Freši. Jak dnes bude po před posledních dnech velká změna, protože samozřejmě se výrazně ochladilo a bude pršet. Nejvyšší teploty budou dosahovat 14 až 19 stupňů.
2: Dobré ránko, jo, mě, takže Rosničko, no, vyšlo ti to.
1: Ano,
2: říkal
1: to.
2: Se od středy a ha? Dokonce no už včera sprchlo.
1: Dnešní den bude asi ten nejchladnější, postupně se bude oteplovat, ale já myslím, že vody je třeba, takže dobře.
0: Fresh zprávy.
2: Pozitivní přístup, takže ještě jednou oficiálně krásné dobré ráno, bod a pět, 6. hodina odběla. V Ostravě se uskutečnilo jednání mezi vedením města, dopravními odborníky a zástupci Katovic. Týkalo se chystaného projektu vysokorychlostní železnice, která by měla propojit Ostravu s Polskem. První chystanou stavbou této rekonstrukce je rekonstrukce mostu na Hlučínské ulici, která začne 18. června. Propojení na Polsko by se mělo začít budovat v roce 2032. Ostrava se stala centrem českého železničního průmyslu. V Truhalí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh a konference Rail Business Days, na kterém české firmy prezentují špičkové výrobky, technologie a inovace pro moderní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Na veletrhu se představí téměř 140 společností. Expozice jsou umístěny ve dvou vnitřních halách, ale i na venkovní ploše. Na přilehlém kolejiště je vystaveno 17 kolejových vozidel a mezi nimi například bateriový vlak nové generace. No a pojďme na sport. Do nové sezóny jde fotbalový Baník Ostrava s několika změnami. Zachránil se v Šancelize, ovšem bude mít nového výkonného ředitele. Michal Bělák na post rezignoval, ale zůstává v představenstvu. Taky se proslýchá, že místo Josefa Dvorníka by Slezany měl vést Roman Skuhravý.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, pojďme na silnice, aktuálně do Frýdku Místku. V ulici 8. pěšího pluku, pozor, jsou tam dvě havarovaná osobní auta. A možná ještě takové avízo, dávejte si pozor při vjezdu na dálnici na naší D1, která se opět opravuje, protože včera tam byly velké problémy a očekává se, že budou i dnes. No a možná ještě jedno malinké avízo, na Pražské se často měří a jsou to Šleřovice a Hať. No, tam dbáme na bezpečnost dopravy.
2: I dneska. Počasí.
1: No nevím, ale jsou tam v poslední době často, tak vy, kteří o tom ještě nevíte, tak a budete projíždět třeba na Chaloupky Polsko, tak dávajte velký pozor, protože se tam stále pohybujou a jsou ve střehu.
2: No a jde tam rádi. Pochopili.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Olivia Rým, taky Fresh Radio, dobré ranko, 6 hodin, k tomu 15 minut, no.
1: Tak taková krásná pohoda do toho upršeného dne, no a vězte, že těch upršených dnů bude trošičku víc, no ale jsme za to rádi, Moňa, ne?
0: Ale mě se, za prvé, výhody tady tohoto počasí, jo, krásně se ti spí.
1: Ano.
0: Vyjdeš ráno ven, perfektně se nadechneš, protože prostě ten vzduch je fresh, že?
1: Ano.
0: Tak si hnedka připomeneš, že vás musím do roboty. Jo. A jako jdeš, už takhle vysmátý po ránu. Takže u mě, mě to vyhovuje. Mě ani nevadí, že tohle vypadá asi na další dobu, tady tahle prognóza počasová.
1: Vůbec ne. A bude to, já myslím, že minimální týden, ale já myslím, že je to dobře, protože vody je. Třeba, jak jsem říkal, já mám souseda zemědělce, víš co, který, tak víš co, tak to vidím trošku
0: ano,
1: z jiného
0: úhlu. Ano, je to obrovské jako ušetření, že? No, tak nemusí, jako, nemusí zalívat třeba.
1: Taky?
0: Květinky
1: a tak. A já tam teď bojuju s krtkem, víš, tak řeším úplně jiné věci. No.
0: Takže krtek má velnec.
1: Krtek je neskutečný, to je frajer, kterého jsem tam ještě neměl, jo, to prostě, normálně jsem vždycky jako nějak šetrně odchytil a odnes pryč.
0: Jo.
1: Ofiko.
0: Ten se drží, ale není to nějaká návštěva třeba z Polska, že by migroval ten krtek.
1: To je nějaký pomazaný krtek, to je ten prostě, ale už to bude macek, jo, protože ten dělá jako takové krtince, ten jako i vyleze na místě, kde bys to vůbec nečekala.
0: Tak možná se ti tam hezky vyvinul, že, od miminka třeba,
1: jo? Nejspíš.
0: Když byl malý, nedávalo sobě vědět, když ví, že má sílu, tak se může naplno projevit.
1: No a teď se mu bude dobře kopat samozřejmě, protože to bude mít pěkně podmočené, že už měl sucho, no. No ale tak pryč od krtka.
0: Jo, já jsem chtěla jenom říct, že co se týče toho počasí, tak mě zajímá, jak to máš ty, protože my jsme tady vyvolávali v minulých dnech s Perňou diskuze. Nám se totiž jako diametrálně, nám i posluchačům, každý používá jiné nějaké prostě jako zařízení na to odpozorovávat to počasí, tak se časem nebo časem často se dost lišíme, tak jak to ty vidíš tím počasím, jako kdy to přestane podle tvých zdrojů?
1: Já bych to nekonkretizoval, protože...
0: Nemusíš úplně na minuty.
1: No, ale ne, jako dny, minimálně ale... ten týden jako asi bude takhle oblačno, zataženo, bude pršet, co se tak jako dívám na ty různé zdroje, kdy se o tom bavíme, no a tak a je to dobře, jo, za mě už bylo moc horko.
0: Jo, takže je to potřeba. Jo. Rozumím. Tak jo, tak tolik Rosnička, tady je Honza Kuchař z Pražské, kterého tam trápí krtek. No a my tady na Fresh Radio budeme jedině pokračovat.
1: Ovičí.
0: Jo, dobře, ty. Jo, to vidíme. Konečně už to umíš. Sandro Kavazovič.

0: Já si musíme říct ještě jednou, dobré ráno všem, 6.23. Vyřešíme to, že po nás, po Bon Appetit, bude nastupovat Marika. Teď, já to řeknu, ty bys to tak, ty bys to autenticky nenahrál, přesně. A on za mě říká, no poslouchal jsem včera Marikou, mimochodem neuvěřitelně sexy ženská.
1: Anielik můj, no, so fresh, tak buď stěž.
2: Abyste viděli, my jsme se s Marikou viděli, protože jsme dělali jednu akci pro děti, kde jsem DJoval, dělal jsem takovou party a Moniko, pokračuj.
0: No. A on mi říká, no poslouchal jsem včera Marikou, člověče, ona je unavená, vidět, že je učitelka, ona už je unavená na konci toho školního roku.
2: Ne, je to tak. My, co jsme to zažili 15 let ve škole, tak možná i v tom hlase jde trošičku cítit, že nějaký ten konec školního roku už se blíží.
0: Já myslím, že učitelé a učitelky vyhlížejí od února, ne?
2: Nevíš co, určitě, ale já říkám, jako proč některé ty funkce nebo některé ty práce nebo odvětví mají ty důchody, jo, jako takové ty renty. Já říkám, učitel by to měl mít. Víš, jak bych se měl, teď bych měl rentu, jo.
0: No, po 40 ideálně.
2: Ano, po 15-20 letech. No a ten učitel by si to opravdu zasloužil, jo. A já si myslím, že se mnou všichni budou souhlasit, protože po 20 letech ve školství prostě nějak tě to dojene.
0: Víš co, ale to je zajímavá myšlenková mapa.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Marika se taky přimlouvá, jo, pochopili jste za to, ať se můžete vyjádřit. Jaké povolání podle vás by mělo dostávat rentu a od kolika ideálně?
2: A jaké by nemělo dostávat
0: třeba? A komu bychom to vzali?
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Fresh Radio.

0: Dobré ránko na Freši. Zrovna jsme tady rozpoutali po ránu takovou diskuzi, kdo by měl mít rentu a kdo naopak ne. Dostali jsme se k tomu úplně tak jako lehce od naší kolegyně, moderátorky a paní učitelky Mariky, kterou na Freši často slyšíte. No a tak jsme se nějak zhodli, že jsou odvětví, ve kterých by možná ta renta nebyla...
1: Byla
0: zapotřebí a no...
1: Jsi říkal od 15. roku, kdy ty si odsloužil 15 let ano. Ve školství, takže ty by si rentu dal všem učitelům od 15. roku nahoru, že?
0: No já bych chodil tady do rádia se jen tak jako bavit.
1: Jen tak jako bavit, jasně, to myslíš, že ta renta by byla tak velká, jo?
0: Ne, okay, ale okay. Tak je fajn, když začínáš plus 10 a ne minus 30.
1: No, to jsou určitě jednoznačné počty. No. Já bych dala třeba holkám i vlastně chlapům, co jsou za pokladnama, rozumíš těm, jak se jim říká, pokladním, jo? Protože podle mě jim musí z toho jako hrabat. Píp. Ten žusíná.
0: Moňa to tak krásně.
1: Kde máte čárový kód?
0: Máte věrnostní kartu?
1: Vody sbíráte? Z toho musí hrabat, podle mě. A kdo to
0: počkej,
1: má těžké
0: to mají tak jako v noci s tím partnerem. Body sbírat.
1: Ta ho rovnou oboduje prostě. Hele, dneska to nemáš za plný počet. To není na kartičku.
0: No,
1: na
0: ale přispějte vy svým dílem a řekněte nám, co si o tom jako myslíte, protože samozřejmě všichni víme, že policisté mají rentu.
1: Jasně, hasiči taky jako pobírají rentu.
0: No, kdo jiný by to měl vědět než ty, že?
1: No,
0: tady
1: jasně,
0: manželka
1: jasně, hele, on mi neřekl, jestli má. Já si myslím, že už ji dávno dostal, ale mlží, jo? Mlží. Já, on pořád chodí domů a říká, a to je pořád. Říkám, tak co v práci? A on automaticky odpovídá, oni by zase mi nepřidali. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Jdeme na to.
1: Neumím si představit život bez perfektní hudby a neumím spoustu jiných věcí, proč? No,
0: ale, zpátky pojďme k tomu, protože bavíme se o rentě. Jo? A já jsem schválně, jakože víme, že někteří prostě mají nebo dostávají. A já jsem si říkal, jakože se podívám, proč vlastně ta renta jako funguje. Slouží jako kompenzace za náročnou zdraví, nebezpečnou službu a podobný. Jo? No, takže třeba takový ten policista, který 15 let sedí někde na tom úřadě, měl náročnou a víš, jako tomu nerozumím. Tak si říkám, jako já tady trošičku bojuju za ty. Za ty učitele,
1: ty
0: jo.
1: Polemizuji,
0: no, ne, nepolemizuji. Já bojuji za ty učitele, kteří si myslím, že si to kteří si to zaslouží. No, když to teda někteří mají, někteří ne.
1: Bez mě už se uklidní, no. Už si ze školství venku jako zpětně se to nevyplácí, no, jo. Bych ti ráda řekla, i kdyby to
0: kdy,
1: tak bylo.
0: Kdy můžu bojovat, víš co? Jako, no, jde mě trochu slyšet. No.
1: Jak trochu? DAB Plus po celém Česku, rozumíš, aplikace, jo, webovky, to znamená jako...
0: No, to je dosah.
1: No, takže bacha, aby se ti to jako nevrátilo jako bumerang.
0: No, my si o tom bavíme, vypíšete, samozřejmě reagujete, jak to teda jako má být nebo ne, a my už možná půjdeme pryč odsud.
1: No, ještě řidiče zmíníme, protože velký hold vzdáváte všem těm, kteří třeba v prokopané Ostravě musí na čas dovážet slibované zásilky.
0: Jste doma?
1: Tak, nejste doma. No,
0: to je nevadí,
1: přesně. Já vám to dovezu, kam budete chtít, že bych s tím přejel do práce.
0: A máte to těžké, ale no.
1: Jo,
0: já jsem zvyklý. No, jsou neskuteční mladí hošani, kteří tak jako vyběhnou a fakt jako celý den nosí, skáče do auta ven a klobouk
1: dolů. To poznáš člověka, který pracuje takhle z kraje, že to nedělá dlouho, protože to jsou ještě kluci fakt šikovní. Parkují tam, kde mají. Nedávají to před baráky na chodník, jo? Mm. Jsou ochotní zazvonit a vyběhnout s tou zásilkou až k vám do patra, když třeba jako zjistí, že jste žena, nebo máte tam děti, nebo jste jako starší paní, nebo já nevím, nemohoucí důchodce. A pak už vidíš chlapy, kteří přijedou, zaparkují přímo natvrdo na sprosťáka před vchod, na chodník, a už jenom slyšíš, když třeba chodíš kolem, máte tady zásilku, dojděte si.
0: No, já jdu někam jinam, já vzpomínám na jednoho, jak je tak jako litujem, a jeden, oni tak jako jezdí s těma obludama, taky mají velké auta,
1: jo. Mají, no.
0: A jeden nám urval jako od hubky, jo. To je taková,
1: jak od hubky, co to je od hubky?
0: To v čem je umístěný plyn, víš, takový ten uzávěr a tak, jo.
1: No, tak nám to
0: víko, no, on se pak jako to líznul a urval mi to víko, a teď to víko leželo na zemi, a říkám, ty brďo, jo, a teď mi to došlo, jako že to bylo to nějaká ta firma, teď jsem chtěl jmenovat. No, ale ne, ani jsem to nehlásil, ani jsem to neřešil, nějak jsem to tam jako přidělal, protože jsem si říkal, že ti hoši jsou fakt jako v pěkném švungu.
1: No,
0: jo?
1: Určitě, a zrovna nás i několik takových poslouchá, takže zdravíme třeba Zdenka, ten taky jako ví, o čem mluvíme, no, koukujeme jako rentu.
0: No.
1: Jo, se dívám, jestli bude reagovat, ne. Zatím, no, píše, ale píše dlouho, tak kašlem na něho.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: nových atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: jo, dobré ranko, dobré ranko, dobré ranko, dobré ranko. Je super, že jste vzhůru, 6 hodin k tomu 51 minut.
1: Ano, Monika s Honzou a my jdeme posílat song, protože tady máme ranní jukebox. A
0: komu
1: ho pošlem? No a my ho pošlem Brunovi a Elišce, protože včera jsme rozpoutali takovou tu diskuzi o lemurovi, o jednom borci ze zoologického zahrady v Ostravě, který jako pláchl, zašel si na třešně a zase se vrátil. No a my jim posíláme jeden song, který k tomu jako se hodí. Samozřejmě byl i v té Frešovce a je to I like to move it, move it.
0: A ty jsi říkal konkrétně, že je to komu hlavně?
1: Brunovi a Elišce.
0: Brunovi a Elišce, OK. Já tady mám standardně samozřejmě Dana s jukeboxovým přáním.
2: Čaute, čaute.
0: Čau.
2: Čau všichni. Doufám, že se máte dobře i v tom hrůzném počasí. A k dnešnímu jukeboxu bych tam pustil dneska trošku na mě něco netradičního a byla by to Lady Gaga a Abrakadabra.
0: OK, OK.
2: Tak dík, zatím čaute.
0: Čau, čau, prosím tě, Dane, dneska tě teda předběhl někdo jiný, ale slibuju, že když to tam někde jako vmáčknem, že to tam vmáčknem. Jako zase Lady Gaga, chápeš, to je jako, to je Lady Gaga.
1: Budem kouzlit a budeme lemurovat, no, tak budem, jo.
0: Tak abrakadabra, tak abrakadabra, I like to move it, move it.
3: I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it.

0: No, nesklameme, no, nesklameme, ale tečeme, tečeme. 3 minuty po 7 a my jsme pořád ještě neukončili hodinu první.
1: No, ale máte štěstí, že posloucháte rádio, kdy vám fakt zahrajeme to, co si přejete, a přání jsou někdy všelijaká.
0: Jsou všelijaká. Prosím vás, dneska se s kým roztrhl pytel, takže v takovém jako přáníčkování budeme pokračovat. Ještě po 7 hodině, což je vlastně už teď, no ale ještě předtím si dáme zprávy, že? Takže abrakadabra, jdeme na počasí, jo?
2: Počasí.
1: Ano, ještě jednou dobré ráno. Jak bude po těch krásných prosluněných dnech? Dneska čekáme samozřejmě zataženo a deštivo. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
2: Fresh zprávy.
0: Klinika dětského lékařství při fakultní nemocnici Ostrava získala mobilní kardiologické vybavení, 3 mobilní EKG holtry a další přístrojové vybavení pro dětskou kardiologii. Lékaři tak mohou provádět potřebná vyšetření na kterémkoliv pracovišti kliniky a výsledky mají okamžitě k dispozici na sdíleném zabezpečeném úložišti. 22-letý řidič narazil v Dolní Suché do Mostu, z auta ho museli vyprostit hasiči. Ze zatím neznámých důvodů narazil do pilíře železničního mostu. Utrpěl poranění zad a vážné zranění nohy. Případem se budou dál zabývat karvinští dopravní policisté. Ostrava se stala centrem českého železničního průmyslu, protože v Trojhelí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh a konference Rally Business Days, na kterém české firmy prezentují špičkové výrobky, technologie a inovace pro moderní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Na veletrhu se představuje téměř 140 společností, již expozice jsou umístěny ve vnitřních halách, ale i na venkovní ploše. Na přilehlém kolejišti je vystaveno 17 kolejových vozidel, mezi nimi například bateriový vlak nové generace. No a do nové sezóny jde fotbalový Baník Ostrava s několika změnami. Zachránil se v šancelize, ovšem bude mít nového výkonného ředitele. Michal Bilák na post rezignoval, ale zůstává v představenstvu. Taky se proslýchá, že místo Josefa Dvorníka by Slezany měl vést Roman Skuhravý.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na cesty, dávejte si možná pozor. Dopravní nehody aktuálně nemáme, což je úplně super, ale dávejte si pozor na D1, kde nám to houstne, taky dávejte pozor na časté hlídky, které se objevují na Pražské Šeřovice, hať, které se tam často objevují. No, jezděte bez nehod, hlavně pomalu, ať vás to nestojí nějaké ty peníze.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza P.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Dobré.
1: Ano, jste na Freši a my tady máme taková různá hudební přáníčka a my jsme ochotni všichni splnit a věřte, nevěřte, my jsme měli trošičku jako problém, protože napsala Lucka, která pro svého manžela chtěla poslat jeden song a teď tam jako byl ten první a ten jsme říkali, ten možná jako nedáme, ale...
0: Ale napsala, potom jsme se nějak jako dohodli, každopádně pojďme na vzkaz, já doufám, Luci, že máš u přijímačů všechny, které tam chceš mít, protože je to hezký vzkaz.
2: Milý Pavle, přeji ti krásné ráno. A chtěla bych nám oběma popřát k tomu krásnému výročí 20 let od svatby, aby aspoň ještě dalších 20 let a možná i více bylo tak krásných jako doteď.
0: To je romantika, co?
1: No, a k té romantice Moňa samozřejmě patří, nebo všichni, co posloucháte, protože Lucka říká, no tak víte co, když nebude tohle, tak mohli byste zkusit nějaké romantické techno.
0: A já říkám tomu Honzovi, říkám Honzi, prosím tě, co to jako je, takové jako romantické
1: tak techno. Tak trochu romantiky na Freši, ano, takže si ho užijte, posíláme Luce a přejeme samozřejmě, ať minimálně těch 20 let, nebo ještě, ať nám za 20 let znova zavolá a dáme...
0: Dáme si aspoň jako ukázku té Charlotte,
1: pojďme, pojďme,
0: je to
1: ne,
0: Neverlandu.
1: Vychutnejme si to.
0: Jako byste byli na tom festiáku, jo? Je to z roku 2024, který tam předvedla.
1: No, doufáme, že jsme se trefili, Lucko.
0: A jdem.
1: Pojďme.
0: Romantické techno. Já si říkám, jak by měl vypadat takový romantický večer na festiáku. Dvou, co jsou spolu 20 let.
1: Ne, já přemýšlím jako u obřadu, v rámci svatby, víš, že bych tak jako...
0: Tohle se hodí na gratulace potom.
1: Tak.
0: No a je to. Takže my děkujeme, že jste si spolu s námi zažili romantickou chvilku na Fresh Radio. A Luci, tobě a tvému miláčkovi přejeme co? 20, ať klidně dalších 30. Co?
1: Tak ahoj, děkujeme.
0: Jestli to jde, po všech stránkách funguje, tak no problém.
1: No, no.

0: Tohle je Apollo 65, Blue Debatí, Fresh Radio 723. Máme dotaz na to předešlé techno, co jsme to tady hráli a posílali Luce a manželovi k výročí. Co
1: ano,
0: to bylo?
1: Byla to Charlotte de Witte, pokud se nemýlím.
0: Jo, jako Charlotte, tak jak říkáš, de Witte, tak si to dohledejte, tohle kočku. Jinak ptal se Martin s tím, že děkuje, že jsme mu napsali odpověď a s dovolením zítra mám narozeniny, tak mi můžete taky něco zahrát. Mrk, mrk. A smajlíček, ať si to umíte představit s úsměvem a pak takový ten, co kolem něho lítají srdíčka. No, tak,
1: no a tak já jsem rád, že jo. Na Freshi jste pochopili, jak má vypadat taková večerní třeba nebo ranní romantika. No, takže takové hard techničko, ale my jdeme k takovému jinému technu trošičku, protože nás zasáhla taková zpráva, že v Ostravě, nebo Ostrava má na dosah klimatický síly. Ježiši Kriste.
0: Ostrava má na dosah klimatické cíle. Emise, s tebou to techno jede.
1: Emise klesly o 53%. No pecka, no, všechno nám zavřeli lidi. No, proč se o tom bavíme? Protože já jsem na to dneska samozřejmě udělal frešovku. Protože je to takové jako kontroverzní téma. Je to tak můj, no tak zavřeli se spoustu jako továren.
0: Já jsem pochopila, co tím chceš říct. Chceš říct to tím,
1: no,
0: že když se zavřelo v Ostravě a okolí velké množství různých fabrik, společností,
1: ano, kde pracovalo,
0: a vlastně těch, kde pracovalo spousta lidí, tak my sice budeme mít jako dýchatelno, ale lidi nebudou mít co žrát. Tak
1: ano, tak jsem to chtěl. No a tohle dneska hodíme do té frešovky, tak snad se to povede. Jo, tak vy, kteří to třeba jako máte rádi, tak samozřejmě poslouchejte, protože už za chviličku.
0: Já vím, že si rýpneš, ale jako musíš uznat, že se dýchá opravdu lépe.
1: Je, samozřejmě. Jo? Třeba tak
0: to je,
1: jako.
0: To je nádhera.
1: No, je to velký rozdíl.
0: Je to rozdíl. Tentokrát, když dobíháte na tramvaj, což mi se stává často nejenom mě, tak opravdu cítíte, že ty plíce to dávají. Je to lepší.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tohle je Harry Styles. My jsme Fresh Radio, směj se před výkonem, si máš koncentrovat. 7.35, jo, prosím vás, ať to má, jak se patří, správný úvod.
1: Freshovka. Freshovka. Honzi Kuchaře.
0: Tohle je Bon Appetit a Freshovka je dneska na téma Ostrava a emise.
2: Ostrava má prý na dosah emisní cíle. Co na to říct? Fajné a milé. Ještě je otázka, co budem žrat a robit. Je na fajném vzduchu do roboty nechodit.
0: Nebude kam,
2: všichni u komputera ty správné hodnoty budem tvořit. Už nikdy nikdo se nebude muset nějak mořit. Hlavně ale ať tu hlady nepomřeme. Bez uhla oceli, co nás od jak živa, takže ne.
1: Freshovka. Honzi Kuchaře.

0: je vibe. A takhle veselé? Jo, Ajko, Ajko, budete zpívat v kanclu na poradě managementu při posílání e-mailu, protože třeba budete postupovat do našeho velkého finále v kvízu Naopak, který se chystá.
1: Ano, je to tak, buďte ve střehu, protože už za chviličku můžete volat, budete čekat na signál a budete volat, protože, nebo mohli byste, ale pozor.
0: Otázkou, jestli jim to ano, přikazujeme, a nebo jako jenom tak jednoduše sladce navádíme.
1: No, ne, kdo chce samozřejmě získat poukaz v hodnotě 2000 korun v restauraci nebo v pivním, jak to nazvat?
0: V pivním ráji,
1: sbírka.
0: V Ostravě Porobě.
1: Je to pěkný název.
0: Tak by volat měl.
1: Tak by volat měl, protože včera volal Radim se včerem Jirka. Aha. No a oba dva se dostali do toho pátečního finále a jestli tam chcete být taky vy, tak prostě volejte.
0: Jak to bylo? Jirka má rád pivo, Radim to má blízko.
1: Radim to má úplně, protože z Poruby, takže... Tak jsme zvědaví, kdo se ozve. No, chtělo by to možná nějakou tu dívčinu, co říkáš?
0: Já si myslím, že jo. Takže Michael Jackson, Ellie Goulding, no a v okamžiku, kdy bude hrát Ellie Goulding, holky, tak to je pro vás ten signál, že se bude něco dít, jo? Tak mobily k ruce, ruličky do ručky a voláme.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more
6: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
9: Fresh Radio.

0: Tohle je ta Ellie Goulding, konec hlášení pro ženy, konec hlášení pro ženy.
1: Ano, ženy, volejte.
0: I může pochopit,
1: ale no počkej, ale tak vlastně jako ženy o tohle moc nemají zájem, jako sbírka, pivo a tak, ale pozor.
0: Jsme ani nemuseli pouštět, ale to pro efekt pustím.
2: Kvíz? Naopak, volej do studia. 77 337 136.
0: Jsem chtěla jenom říct, že jsme Honzíku nemuseli, protože už máme nějakého zájemce, tak doufám, že vydrží na této
1: nebo zájemkyni.
0: Podívence. Nebo zájemkyni. Pojďme zjistit, jaké pohlaví, jo? Haló?
3: Haló?
0: Ale, ano. Dobré ranko.
3: Ahoj, já jsem
0: se
3: špatně
0: zavolala,
3: jsem trošku
0: dřív. To ne, v pohodě, hele, v pohodě, to zařídíme.
1: Nevadí.
0: Jak se jmenuješ?
3: Lucka.
1: Lucka, aha, jasně, tak už víme
0: si
1: asi.
0: Si to přeber, no.
1: Lucko, je dobře, že voláš, protože prostě chceš vyhrát. A jsem rád, že to vyvážíš trošičku ty dva pány, kteří volali před tebou včera a předvčerem. Tak jestli znáš pravidla, tak se pustíme do toho, jo?
3: Znám pravidla, samozřejmě. Pojďme na to.
0: Bezva.
2: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Doplň dětský popěvek. Bude zima, bude mráz. Kam?
3: Pod... Nevím.
1: No, tak taky dobře.
0: Dobře. Co je to hřbitov?
3: To je svatební místnost.
1: Aha. Jaký je chemický název vody?
0: H3O. H3O, jo. Z kolika písmenek má v názvu město Ostrava? Z kolika se skládá Ostrava písmenek?
3: 10.
0: Mm-hmm.
1: Pozor, co je více? 5 plus 4 nebo 14 minus 6?
3: První.
1: Je to špatně, že, Moňa?
0: 5 plus 4 je
1: 9
0: a 14 minus 6 je 8.
1: No. Lucko, škoda, no. No, ale já to říkám Monice pořád, že to nemá dělat tu matematickou
0: jo,
1: otázku.
0: Jo, ale
1: no?
0: Jsme se shodli, že prostě takhle
1: Lucko,
0: je, také počty,
1: ale Lucko,
0: jo.
1: Buď úplně v klidu, já jsem si to tak jako radši napsal, protože, a ono, věřím tomu, že na tom drátě to není vůbec jednoduché. Normálně si to jako, já si to musím napsat, abych potom mohl správně jako opravit, jo.
0: Tak,
1: a, no, tak, tak no. Nic, tak se učíme, no.
0: Můžeme se domluvit, že třeba zkusíš zítra?
3: Přesně, já potrénuju tu matiku a zase někdy vyzkouším zavolat.
0: Perfektní,
3: ano.
0: Budeme se moc těšit. Tak se mi krásně.
1: Moc, tak ahoj,
0: jo.
1: Čau.
3: Jo, ahoj. Děkuju, ahoj.
0: Ahoj, mě to vždycky tak líto tady to.
1: Pořád to děláš,
0: prostě. No, tak no. Ženská, no, nepoučitelná, no.

0: Tak ho podporuji, aby šel do práce. Pojď, makej, makej, počasí potřebujeme po tobě. Pojď, baby.
1: Tak pojďme,
0: A tady i Honza Kuchař.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
1: Ano, jak dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
2: Trash
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: Co se na něho podívám, tak ubírá teploty. Je to neuvěřitelné. Pojďme na zprávy. 8. hodina. V Ostravě se uskutečnilo jednání mezi vedením města, dopravními odborníky a zástupci Katovic. Týkalo se chystaného projektu vysokorychlostní železnice, která by měla propojit Ostravu s Polskem. První stavbou chystané trati je rekonstrukce mostu na Hlučínské ulici, která začne 18. června. Propojení na Polsko by se mělo začít budovat v roce 2032. Ostrava, když jsme u toho, se stala centrem českého železničního průmyslu. V Trojhelí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh a konference. Špičkové výrobky, technologie a inovace pro moderní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Na veletrhu se představuje téměř 140 společností. Na přilehlém kolejiště vystaveno 17 kolejových vozidel, mezi nimi například bateriový vlak nové generace. Do nové sezóny jde fotbalový Baník Ostrava s několika změnami. Zachránil se v Šancelize, gratulujeme, ovšem bude mít nového výkonného ředitele, protože Michal Bělák na post zrezignoval, ale zůstává v představenstvu. Taky se proslýchá, že místo Josefa Dvorníka by Slezany měl vést Roman Skuhravý.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice. Dávejte si pozor, v Horních Tošanovicích je tam srážka dvou osobáků, je to malá obec, takže vy všichni, kteří odtam jste, tak byste měli vědět. Taky na silnici 48 u Českého Těšína, nebo respektive před Českým Těšínem přímo v něm, je tam srážka náklaďáku s osobákem a na místo jedou složky IZS, takže možná to bude trochu vážnější, dávejte tam pozor. No hlavně jezděte bez nehod a pomalu.
2: Doprava.
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: A ještě jedna velice rychlá od vás. Stojí se od Svinova ve směru na Vodárnu, opatrně.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
8: Zažij!

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: Dobré ranko, a sotva jsme dosoutěžili, tak už tady máme zase jako nabídku další soutěž. Je
1: já
0: to tak.
1: Já si budu zvat častěji, no. Co ty přijdeš, tak to jsou úplně jako žně.
0: Žně, ano, to jsou soutěžní žně. Proč to říkám? Protože vy máte možnost už za chviličku možná získat dva lístky na jednu úžasnou kapelu, která zahraje v rámci takového warm-upu na Jazz Open.
1: Jak se jmenuje?
0: A jmenuje se The Next Movement.
1: Ano.
0: Come on.
1: The Next Movement je, prosím vás, to je parta Švýcarů, kteří mají styl. Jo? Oni nejenom, že skvěle zní, jo? A jedou. Ale oni fakt jako vypadají neskutečně.
0: Takovou muziku bychom mohli hrát častěji.
1: Teď pokrývky hlavy jako stylové. Jo, takže má to takový super houpavý vibe. Jestli už z tohohle vycitujete, že by to mohl být pátek podle vašeho houpavého gusta, tak doporučujeme zbystřit a nepouštět se daleko od Fresh Radia, protože za takových pár minut tady vyhlásíme soutěž o lístky na tuhle partičku. Pátek ve Fabriku. Máte to daleko, Ostraváci. No, to říkám, jo, je to tam. A teď si představ tady ty prostory toho Fabriku. Teď páteční večer, který bude sám o sobě skvělý, a teď ještě tihle tam, jo, bary otevřené, že? Teď si sebou někoho vezmeš, chápej, jo, někoho, koho máš rád. No a je to vlastně takový začátek hezké noci, která může skočit. Může skončit jakýmkoliv způsobem.
0: Třeba
1: můžete takovým... i skočit na něco.
0: Ano, třeba můžete navázat nějakým romantickým hard technem. Které jsme to měli předtím.
1: Nevím, jo?
0: No, ale vy, kteří máte zájem, uslyšíte tu muziku úžasnou, tak samozřejmě buďte ve střehu a poslouchejte Fresh.
1: Hrajeme o lístky na The Next Movement.

Terminology.

0: Jsi přesně tam, kde být máš, to znamená v práci. Ale v uchu, doufejme, máš to správné rádio. Fresh Radio 822, zdravíme. Všude tam, kam jdeme slyšet, to znamená aplikace, naše webové stránky jsou taky vám k dispozici kdekoliv. Facebook, jiné sociální sítě, DAB+.
1: A Fresh Radio aktuálně hlásí, že kdo si chce nacvičit trošičku takové ty povely policisty na křižovatce, jo, když nefunguje semafor, tak vyrážte do Ostravy samozřejmě k domu energetiky, protože tam už, myslím, že nějaký ten druhý, třetí, čtvrtý den to takhle funguje. Jo. Tak nezapomeňte, ta zvednutá hůlka, jo, pozor, nikdo nejede, a potom takové ty gesta, nevím, do jaké míry je tanečník, ten pan policista.
0: Ale je to tady časté, není to poprvé v tomhle týdnu, co upozorňujeme na to, že se naučíte povolit.
1: Tak holky, které s ním máte trošičku problémy, možná i pánové, sorry.
0: Ale zase
1: korektní.
0: Holky, jako Bednícky taky říkal holky, že s tím mají problém.
1: Teď, když to slyšeli, tak se tomu vyhnou, víš, to budou strašně objíždět, protože...
0: Takže ucpeme další teprou.
1: No, ale my jdeme zpátky k soutěži, kterou jsme vyhlásili před chviličkou. Protože jsme se bavili o jazzovém festivalu Jazz Open, který tady proběhne v Ostravě.
0: Určitě. A ten Jazz Open má takový jako warm-up večer a ten bude teď v pátek, to znamená 12. června. Uskuteční se ten večer ve Fabriku a přijede skvělá kapela ze Švýcarska, která se jmenuje The Next Movement. A my pro vás máme dva lupeny, ovšem zadarmo to nebude, takže si připravte mobily, číslo sem k nám zopakuju.
2: What's up? 777-337-1036.
0: Pište odpovědi, hlasovkujte klidně.
1: No a tak už to říkáme, nebo ne?
0: No jasně, vyhlásíme soutěž.
1: Tak pozor. My se ptáme, kdo je ten guru, kdo stojí za tím jazzovým, samotným jazzovým festivalem, kdo to jako vymyslel, kdo to tak nějak jako řídí a kdo tomu doma hlavu a patu. A my se ptáme.
0: Který člověk?
1: Nebo, no a protože jsme strašně hodní, tak vám dáváme na výběr A, B nebo C.
0: Ano, takže buď to je to...
1: Doris Urbánková.
0: Ano, nebo je to za B Urban Borisek.
1: Nebo za C je to Boris Urbánek.
0: Tak co? Tak co?
2: 777-337-1036.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: ráno a jsme na Freši a my jsme soutěžili a už máme toho správného výherce, protože ten dotyčný odpověděl na tu otázku správně.
1: Na co jsme se ptali? Takže jsme se ptali, jak se jmenuje guru, člověk, který stojí za festivalem Jazz Open Ostrava. 20-leté výročí tenhle festival bude slavit letos a možnosti byly
0: Doris Urbánková,
1: Urban Borísek, anebo
0: Boris Urbánek.
1: Takže C je správně.
0: No a to Cčko správně zodpověděl Petr s koncovkou čísla 220. Takže my Petrovi gratulujeme a posíláme mu lístky na tuhle kapelu.
1: Kapelu? Ze Švýcarska, kapela The Next Movement, hoši tak, mají našlápnout to krásně.
0: Tak si to užij a no, jako gratulujeme ještě jednou.
1: Velice,
0: no, ale my jdeme zpátky po tom, co jsme rozdali zase lístky, jo, jako ráno toho je strašně moc, tak jdeme.
1: To je, ale já jsem ještě chtěla říct, že kapela The Next Movement tady bude na rozhovoru.
0: Jo.
1: Yes.
0: Mm-hmm. To budete mluvit, počkej, já to budu mluvit s nima anglicky, jo, nebo?
1: Já ne.
0: Hello,
1: my bychom probrali spolu Monika. Maximálně to, jak se jim tady líbí, co říkají
0: fine,
1: na Ostravu, které hospodě mají dobré pivo a jestli budou tady spát jako ve fabriku, anebo mají někde nějaké ubytování a kdy jim to letí zpátky.
0: Tak to by bylo hello, next moment. Nice.
1: Nice to meet you guys. Yeah, bye.
0: Dobrá, ale jdeme zpátky na silnice, protože nám někdo, my jsme se bavili o policistovi, který u domu energetiky řídí dopravu a nás hrozně pobavilo, že tam někdo kolem jel a říkal, no ono to neřídí žádný policista, a

0: Ale policistka. Jo, no pěkná blondýnka.
1: No a ten dotyčný říkal, no tak jsem se tak jako na ní usmál a teď jsem čekal, že bude opětovat ten úsměv. A ne.
0: Nekompromisní blondýnka. Fresh, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ano, a měli jsme tady, vracíme se trošičku do minulosti v čase, protože jsme tady měli téma na Ostrava a emise. Jak se daří, Moňa, jako nějak ty emise snižovat v Ostravě? No a já jsem nějak tak jako přispěl tou klasickou frešovkou, když tady teda jsem. No a tady ji máte.
1: Best of Fresh.
2: To má, jak se patří, správný úvod.
1: Frešovka. Honzi Kuchaře.
2: Tohle je Bon Appetit a frešovka je dneska na téma Ostrava a emise.
0: Ostrava má prý na dosah emisní cíle. Co na to říct? Fajné a milé. Ještě je otázka, co budem žrat a robit. Je na fajném vzduchu do roboty nechodit.
2: Nebude kam,
0: všichni u komputera ty správné hodnoty budem tvořit. Už nikdy nikdo se nebude muset nějak mořit. Hlavně ale ať tu hlady nepomřeme. Bez uhla oceli, co nás od jak živa, takže ne.
1: Frešovka. Honzi Kuchaře. Best of Fresh.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fresh Radio.

0: Welcome to Ostrava.
1: Ano,
0: ano,
1: je to neuvěřitelné. Moňa, my jdeme rozdávat další dva lístky.
0: No, jdeme, my se jako hlavně chceme tak jako rozloučit, protože mám pocit, že tady smrdíme už dlouho. Mám pocit, že dneska to vysílání vydalo za více než jenom 3 hodiny, co všechno se tady událo. Každopádně Honzík má pravdu, jo. Ostravě, prosím vás, a slyšeli jste to dneska i v rámci zpráv několikrát a ještě budeme ve zprávách zvát znovu. Ostrava se stala centrem českého železničního průmyslu, protože v Trojuhelí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh a konference Rail Business Days. A my právě máme na tuhle špičkovou akci lístky pro někoho, kdo bude jako šikovný prokázat své znalosti, protože když je to pro lajky, tak bychom rádi, aby tam šel odborník, že?
1: Ano, odborník, ale já si myslím, že tam, no, že by tam měl jít rodič s nějakým tím dítkem.
0: Ideální,
1: no,
0: ideální.
1: A protože je to samozřejmě bude fascinovat a bude se jim to líbit a myslím si, že si můžete trochu vylepšit kredit u svých dětí nebo
0: babců. Určitě jo, vystaveno 17 kolejových vozidel a mezi nimi je například i ten bateriový vlak nové generace.
1: Ten bych chtěl.
0: No, ty bys chtěl věcí.
1: No a tak my se ptáme, když tam teda jako půjde rodič, tak my jsme si říkali, že tu otázku uděláme takovou jednoduchou, budeme trochu k těm dětem a budeme se ptát na to, jak se jmenovali třeba postavy takových, nebo postavy, nebo názvy jména těch nejslavnějších mašinek z toho dětského světa.
0: Jinými slovy.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: Kdo nám napíše jméno jakékoliv slavné mašinky či lokomotivy.
1: Nebo mašiny.
0: Přesně, nebo mašiny. Tak my z těch odpovědí vylosujeme jednoho, kterému dáme dva lístky právě na Rail Business Days. Je to od včerejška v Ostravě, takže i dneska, ještě i zítra. Jo, máte to perfektní možnost, jak strávit úžasný den mezi něčím, co by vás mohlo absolutně nadchnout. Tak
1: mě,
0: co?
1: Teď mě to Moňa trochu pobavilo, jsem si říkal, ano, dáváme lístky na akci, která byla včera, víš?
0: Ne, začala včera.
1: Začala samozřejmě včera a vy už píšete.
0: Ježiš, ve velkém hodně, člověče, to je, počkej, ale smršťák, tak počkej.
1: Tak si to rozdělíme.
0: Tak počkej, já tady mám nějakou jednu hlasovku, tak s dovolením, jestli můžu, tak uvidíme, co nám přišlo v té hlasovce. Halo, halo.
3: Šušu, mašinka,
1: Tomáš.
0: Dobrý, a to je, to je jako s doprovodným efektem, šušu.
1: Dobře, šušu.
0: To bych asi ocenila. No, co dál?
1: Ano, píše nám taky. Roman taky píše, mašinka, Tomáš.
0: Jo.
1: A ještě tady.
0: Lucka, mašinka, Tomáš. Eliška, Zdeněk. Mašinka, Tomáš. Zdeněk, mašinka, Tomáš. Ježiš, no tak já nevím teďka, co s tím.
1: No, tak nám asi dejte chvilku a my to budeme muset nějak rozlouskout.
0: Tak my to vylosujeme, tak zavírám oči. Nebo ne, vyber ty, já vybírám vždycky.
1: No tak za chviličku ne, tak dáme jednu písničku a vyberem, co?
0: Před zpráva, tak jo. Jak myslíš? Fresh Radio s vámi, buďte fresh a za chviličku výsledek naší rychlosoutěže.

Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru.

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: No, to má vibe.
1: No a víš to, proč? Protože co? Protože harmonika, no, to je jednoduché.
0: Noha je výborná, hlavně proto, že tam mají v rámci svojí formace harmoniku. No,
1: abyste věděli, kde je harmonika, tam je dobře.
0: Pojďme rychle na bleskové losování našich výherců, kteří vyhrajou lístky právě na Dallas Business Days. Jenom řekni jméno, ty to máš vylosováno.
1: A udělali jsme to rychle, fakt jsem si dal práci, lístečky jsem nastříhal, toto všecko a vylosoval. A vylosoval jsem Petra s koncovkou čísla 486 a gratulujeme, dostáváš dva lístky na Real Business Days.
0: Eureka, už je hodina Mariky, pojďme rychle počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
1: Ano, rychle, takže bude zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Šup, dál.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: No, když dovolíš, tak já ty zprávy musím o něco pomalej. Minuta po deváté. Klinika dětského lékařství při fakultní nemocnici Ostrava získala mobilní kardiologické vybavení, 3 mobilní EKG holtry a další přístrojové vybavení pro dětskou kardiologii. Lékaři tak mohou provádět potřebná vyšetření na kterémkoliv pracovišti kliniky a výsledky mají okamžitě k dispozici na sdíleném zabezpečeném úložišti. 22letý řidič narazil v Dolní Suché do mostu, z auta ho museli prostě hasiči, ze zatím neznámých důvodů narazil právě do pilíře železničního mostu. Utrpěl poranění zad a také vážné zranění nohy. Případem se budou dál zabývat karvinští dopravní policisté. Ostrava se stala centrem českého železničního průmyslu. V Trojuhelí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh a konference Rail Business Days, na kterém české firmy prezentují špičkové výrobky, technologie a inovace pro moderní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Na veletrhu se představuje skoro 140 společností, jejíž expozice jsou umístěny ve dvou vnitřních halách, ale i na venkovní ploše. Na přilehlém kolejišti je vystaveno 17 kolejových vozidel a mezi nimi například bateriový vlak nové generace. Do nové sezóny jde fotbalový Baník Ostrava s několika změnami. Zachránil se v šancelize, ovšem bude mít nového výkonného ředitele. Michal Bělák na post rezignoval, ale zůstává v představenstvu. Taky se proslýchá, že místo Josefa Dvorníka by Slezany měl vést Roman Skuhravý.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice. V Horních Tošanovicích stále zřejmě je nehoda, která byla avizována, tak dávejte pozor. A možná jedno takové avízo, které vám má ušetřit nějaké ty peníze. Na slovenské, naproti OZu, stojí civilní super. No, zřejmě tam jenom se nerozhlíží.
0: Tak to není super.
1: No, to není super, tak dávejte pozor, až si neskazíte tu středu nějakým tím, nějakou tou pokutou, protože zřejmě tam měří, nebo já nevím, co tam dělá. No, mějte krásný den a mějte se moc fajn a čau.
0: Čau, Mariko, sorry, příště skončíme.
1: Anělik,
0: Anělik, pojď.
2: Doprava?
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
2: Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska začnem domácím showbiznisom. Zuzana Belohorcová kedysi patrila medzi moderátorské hviezdy, predovšetkým štiklivej relácie Láskanie. Bože, ja sa červenám, keď o tom hovorím, pretože presne táto kráska ma kedysi korunovala ako druhú korunu princeznú v Bratislave. No tak, bolo to niečo fantastické, už je to síce nejaký ten rok a obidve sme prešli kus cesty, nič menej, mám vždycky na ňu veľmi dobré a krásne spomienky. Každopádne, ako na toto všetko kráska spomína? Možno málo kto si pamätá, že Zuzana Belohorcová kedysi 2 roky pôsobila ako programová hlásateľka, moderátorka počasia a moderátorka súťažnej hry Keno 10. Neskôr moderovala počasie a potom 3 roky uvádzala erotickú reláciu Láskanie. No a v lete 2003 sa stala moderátorkou erotickej relácie Peričko a práve na prácu a roky strávené v Záhorskej Bystrici, ako najnovšie priznala, nedá dopustiť. A hoci si viedla štiklivú erotickú reláciu, je na to hrdá. Bolo to moje najkrajšie pracovné obdobie. Nedá sa na to zabudnúť. Boli sme ako jedna veľká rodina. A teraz budem citovať. Vždy som sa smiala, lebo v tom období som mala doma peknú zbierku rôznych erotických pomôcok. Dostávala som to na všetkých veľtrhoch. Aj vstupy do domov lásky. Tak to je dobré, nie? Ale tak pozor. Nálepka učiteľka sexu sa na nej drží stále. Tak ale to je za mňa, Zuzka, fajn, či?
0: Skandál s Marikou.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Fresh Radio.

0: domácích detí. Tak napríklad Brad Pitt a Inés de Roman, rozdiel 29 rokov. No po ostro sledovanom rozvode s Angelinou Jolie, s ktorou má Brad 6 detí, si herec našiel lásku po boku šperkárskej manažérky Inés. Ženiť sa ale už nechce. Marek, chápem ho. Alebo taká Cher Alexander Edwards, rozdiel 40 rokov. No tak tu sa tomu hovorí skutočne láska. Spevácká legenda Cher má 80 rokov, no v láske sa rozhodne neriadi číslami. A ešte mrknem na Madonu Ikeho Morrisa, rozdiel 37 rokov, ani Madonna sa nikdy nebala ísť proti očakávaniam. A vraj to super, Madonna má konečne chuť žiť naplno. To znie dobre, že? Ďalšie chutné vekovo rozdielne páry tu mám hneď po muzike, teším sa.
1: Skandál s Marikou. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: a Vittoria Caletti. Tých delí 24 rokov. DiCaprio randí s talianskou supermodelkou už od roku 2023. Ich vzťah zaujal aj preto, že modelka už prekročila 25 rokov, čo narušilo internetové vtipy o Leonových mladých partnerkách. Leonardo je známy tým, že jeho partnerkami bývajú najmä modelky. Dlho sa o ňom žartovalo, že randí len so ženami do 25 rokov. Vittoria pritom sama priznala, že randiť so slávnejším človekom nie je vždycky jednoduché. Len čo ste vo vzťahu s niekým slávnejším, stanete sa priateľkou toho a toho. No, to môže byť mimoriadne otravné. Tak toto povedala. To sú mi ale problémy, že? No, ale tak. Aspoň sa o nej hovorí vlastne o všetkých, ktorí doposiaľ vlastne vôbec neboli známi.
1: Skandál s Marikou. Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 10 a něco, 10, 17, 10, 18, aktuální čas, dobré dopoledne. Na cestách to vypadá tak, že máme jedinou nehodu v regionu, a to v Opavě. Na Olomoucké ulici křižovatka na Vančurovou, osobně auto s motorkou. Já se ještě dodám teď, nebo dodám, dovolím si doplnit ještě z vlastní zahrádky, jak jsem jel teď do rádia, tak na Fifejdách, naproti, věžák naproti Baumaxu, křižovatky, tak u něj blikají hasiči, asi se tam něco děje, jakože na tom sídlišti. A pak ještě zdravím všechny autoškoly, které zrovna dneska musí jezdit. Já jsem normálně užil si cestu, která normálně mi zabere 3-4 minuty reálného času, pokud nechytnu někde nějaké vyložené červené semafory, tak jsem jel tak asi 15 minut, protože přede mnou postupně 3 různé autoškoly a několikrát jsem vyjížděl jakoby z vedlejší a přede mnou autoškola taky, takže to člověka tak nějak namotivuje, dodá mu to po ránu energii, zanadává si z plných plic a hned je ten svět lehčí.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru

0: Církev. Ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: JJ Jirka Javorský je fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: A mám tady jednu zprávu, o které jsem chvilku přemýšlel, jestli se do ní pustíme nebo ne. Protože politiku moc neřešíme, ale samozřejmě přece občas denně něco je. Tak aktuálně mají trošku trable v Severním Jirsku, kde včera večer začaly protesty proti imigraci, poté co jeden z imigrantů uřízl, nebo pokusil se uříznout hlavu jinému imigrantovi. No, to jsou přesně ti lidé, o kterých nejmenovaná německá, já bych řekl slovo, které začíná na B a končí lpka, vyjadřovala, jak nás budou obohacovat. No tak už nás obohacují nějaký ten rok, že? Asi se zhodneme ve většině případů na tom, že to obohacení fakt stojí za to. Děkujeme pěkně.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: No super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Zažij

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio.

0: Tik. Mám jednu dobrou zprávu pro potenciální prvňáčky, ale těm to zatím je asi tak trošku ještě vzdálené, protože tak nějak se řešilo poslední dobou, jestli bude povinná angličtina už od první třídy základní školy, protože aktuálně je povinná od třetí třídy základní školy. A je to definitivně rozřešeno. Ministr školství pan Plaga ředitelům v úterý zaslal dopis, ve kterém oznamuje zrušení povinnosti vyučovat angličtinu v prvních třídách, takže stále platí to, že dítě v první třídě se do té školy ještě bude asi těšit. Ale pak to přijde.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam. Hey.

Tak teď máme tu dobu, kdy na každém rohu jsou nějaké kamery, tak díky tomu, že to má nějaká negativa pro některé, tak to má i pozitiva. Teď třeba je možno vidět spousty zážitků, které by jinak snad člověk ani tomu nechtěl věřit. Jako třeba teď se objevila na sociálních sítích záběry z kamery, výtahové kamery někde v Rusku, kde žena si nastoupí z kabelky, jakože normálně oblečená žena, a od někud se vrací, jede výtahem. A jakmile se zavřou dveře, tak se jí v kabelce vznítí powerbanka. A normálně to je to, jakože takzvaně blafne, oheň větší, než by člověk čekal. Teď jste zavření v tom malém prostoru výtahu, nemáte cesty ven, protože on se mezi tím rozjel do nějakého 17. patra, takže to trvá, než tam dojedete. No, asi bych taky trošku zmatkoval. Naštěstí teda pohotově kabelku hodila na zem a pak už je tam tolik mlhy, že není nic vidět, nebo dýmu, teda lépe řečeno. No a naštěstí sice nedojela do 17. patra, ale tak nějak se podařilo spanikařit, zavolat, zastavit výtah, přišla pomoc, vytáhli ven. A nakonec tedy do toho 17. patra dojela bez nějakého většího zranění, no, ale ten šok, ten musel být celkem překvapivý. Najednou prostě stojíte a najednou kabelka. No super.

0: Doprava. Doprava.
1: Máme okolo 11. hodiny. Dokonce 4-5 minut přes. A aktuálně se ku podivu na cestách neděje vůbec nic, tak držím palce, ať to vydrží.
0: Doprava. Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Jirka Javorský je fresh, buď taky.
7: I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something.

Dotace, to se je takové slovo, které třeba já osobně v oblibě nemám, protože dotace není fair. A můžete to obhajovat, jakkoliv chcete, dotace prostě není fair. Možná bychom našli nějakých opravdu výjimek na jedné, dvou prstech, kdy budíš. Ale vždycky, když se objeví nějaká informace, tak je to na úkor něčeho jiného, že jo? Protože ve směs ty dotace se někde musí vzít a to někde dost často znamená z našich daní, jak se s oblibou říká. Tak si zase dáme jednu takovou pozitivní, že jo, kostelecké uzaniny spadající do holdingu nejmenovaného Velkoješity sahají po dalších dotacích za 82 milionů. Pěkně, no. Asi jsou na tom tak špatně, že to nikdo nekupuje, že? Protože tam, aby maso člověk pohledal. Fresh Radio.

uděláme si zase takové hudební okénko. A konkrétně Madonna. Ta v posledních týdnech a měsících doslova vstála z mrtvých, jak už hudebně, nebo i jako celebrita, o které sice bylo, jsem tam slyšel, ale netolik, ovšem, co se děje poslední týdny a měsíce, to je prostě další její povedený comeback. A začátkem tohoto týdne, vlastně včera, předčerem americkou času, na podporu prodeje svého alba Confessions on the Dance Floor s číslem 2, které vychází 21 let vlastně, to první bylo v roce 2005, tak vychází letos, tak vydala tento týden speciální video. To video má asi 15 minut. Paradoxně z těch 15 minut 4 minuty zabírají na konci titulky, jo? Tam je vyjmenován i váš bratr určitě. A je to taková zvláštní míšenice několika nových tracků, akorát to zní místy dobře, tak to zkusíme pustit. Já jsem to, přiznám se, celé neslyšel, dal jsem se jenom první kousek, jestli to je použitelné, a použitelné to je. Ale co je na tom videu zajímavé, což samozřejmě v rádiu neuvidíte, že jo, tak je tam mnoho takových takzvaných easter eggů, tedy odkazů na historii téhleté dámy i obecně popkultury. Takže odkazy na spoustu jejich starších videoklipů, na nějaké aférky. A taky se tam ukazují velmi známé obličeje. To nejznámější je asi modelka Kate Moss. A nebo třeba slavný to herec Benedict Cumberbatch. Eventuálně na konci dorazí její dcera Lourdes. Ale těch ksichtíků známých, ať už více či méně, a cíleně samozřejmě je tam hodně, hodně, hodně. Tak jestli jste na Madonu, taky asi jste ani vyrostli stejně jako já. Navíc je to prostě klubové, temné, jo, na to, že to je babča, která vyhlíží 70. To mě baví. Tak jako fakt, jakože, jak by řekli kolegové, jede bomby. That's why I like to go dancing. Safety in numbers. But out here, on the dance floor, I feel so free. Everything begins with consciousness.

Je to vlastně takový sestřih několika tracků z toho nového alba, ale vizuálně je to asi zajímavější. No tak dáme ještě tenhle kousek a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. It's a threshold. A ritualistic space where movement

jako koukám na to kritickým okem a musím konstatovat, že na výrobě se určitě podílalo jednak mnoho takzvaných náhranic samotné Madony, protože ty pohyby, které v těch klipech teď má na tom videu, ty neodpovídají tomu, jak třeba vypadalo její vystoupení na Coachella, kde opravdu už člověk jde vidět, že můžete mít 150 plastik a operací a všeho, ale tu motoriku, ty pohyby těla, ten věk prostě jednoznačně prozradí. Ale tady to skáče, v tom klipu lítá, gymnastika, salta, no prostě jako by jí bylo 20. Kdyby náhodou, najděte si, jak říkám, má to celé kolem 14-15 minut, ale bohužel tak třetina, čtvrtina z toho jsou pak titulky.

0: Cenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte polary.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
12: Fresh Radio.

jsou takové instituce, které, když se třeba zubař, jo, když zmíníte, tak většina lidí, jo, tak podobně třeba finančák pro nás OSVČ. A našel jsem variantu, kdy trošku černého humoru by se tam člověk i těšil chodit, protože zrovna proběhl soud s dvěmi padesátníky, kteří na finančáku v Ostrově, ne v Ostravě, ale v Ostrově jinde, prováděli nelegální věci s dívkami, navíc mladistvými. A já jsem teda pátral, jestli to byli zaměstnanci, ale ne. Finančák v Ostrově pronajímá i své nebytové nevyužité prostory, takže tam byli pronájmu tihleti dva experti. No a za sexuální služby, řekněme diplomaticky, nabízeli dívkám, často nezletilým, krom peněz a různých služeb, třeba taky prníček nebo jiný materiálek. A probíhalo to jak v jejich kanclech, tak třeba i na společných toaletách. Mě zajímalo, jak na ně přišli normálně, jestli to bylo na nějaké udání. Asi předpokládám, některá z holek se trošku prokecla. No ano, tak zábava skončila. Fresh Radio!

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se 12. hodina, na cestách jedna nehoda, což v tom dešti, který od noci už tady v našem regionu úřaduje, je trošku překvapivé. Tedy na Oderskou, když jedete, no, zase prostě uprostřed polí, lánu a podobných věcí, jediný záchytný bod je, že tam zřejmě někdo kšeftuje s rybkama Aquaria Farda. Aquaria Farda, no tak jsme mu udělali trošku reklamu. A navíc jsou tam spadlé dráty vysokého napětí, takže nákladňák narazil do sloupu a ještě stihl urvat vedení. Tudíž o dráh asi přešli na svíčky aktuálně. Dab FM, anebo apka.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední den od

0: Tak tohle není vůbec špatná věc, Offenbach a Head, Shoulders, Knees and Toes a taky další muzika. Dnes by to mělo být i s hostem po 13. Přivítáme ve siestě primátora města Ostravy Jana Dohnala, takže pořešíme jako vždycky dopravu, zeptáme se na aktuální plány v rámci festivalového léta, těch velkých událostí a eventů, které nás čekají, a určitě přidáme i další zajímavé otázky, tak si to dejte. Ode mě teď Medúza, taky Mr. President troška léta a jedna z těch novějších věcí od Madony. Na tu se těším.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Flash. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

0: Matrix a Futurebound a Control. Trošku se nám to léto proměnilo v rámci počasí na něco, co úplně nechceme, ale dobrou zprávou je, že dnešek by měl být zřejmě nejchladnějším v rámci tohoto týdne, protože dnešní maxima v tuhle chvíli někde kolem 14-15, zítra už o stupeň lépe, v pátek by mělo být kolem 19-20, no, není to žádná sláva na to, že je léto, ale nejbližší teploty kolem 25 budou přesně za týden ve středu 25, tak jako ukazuje zatím v rámci těch předpovědí. Takže pevné nervy, deštníky určitě do pohotovosti, teď budou zase pár dní docela k užitku. My ale dáme dobrou muziku, zmiňoval jsem už pár věcí a přidám k tomu třeba i Chemical Brothers. Připomeneme velkou pecku Hey Boy, Hey Girl.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Madonna umí vždycky po čase přijít s něčím hodně zajímavým a myslím, že tohle je toho jasným důkazem. I feel so free na Freshi ve siestě. No a jinak máme červen vlastně už skoro půlku měsíce, takže to znamená i pomalu to, že vrcholí různé mimoškolní kroužky, aktivity pro děti a hlavně se už i, myslím, učitelé těší na závěr školního roku. Konec konců, tohle bylo taky tématem jednoho ze vstupů v našem ranním programu Bon Appetit, kdy to Moňa s Honzou řešili v souvislosti i s Marikou, která učí. Best of
1: Fresh. Já si musíme říct, my řešíme to, že po nás, po Bon Appetit, bude nastupovat Marika. Teď, já to řeknu, ty bys to tak autenticky nedahrál, přesně. A Honza mi říká, no poslouchal jsem včera Marikou, mimochodem neuvěřitelně sexy ženská.
2: Anělik můj, so fresh, tak buď stěž.
3: Abyste viděli, my jsme se s Marikou viděli, protože jsme dělali jednu akci pro děti, kde jsem DJoval, dělal jsem takovou party a Moniku pokračuj.
1: No a on mi říká, no poslouchal jsem včera Marikou, člověče, no, ona je unavená, vidět, že je učitelka, ona už je unavená na konci toho školního roku.
3: Ne, je to tak. My, co jsme to zažili 15 let ve škole, tak možná i v tom hlase jde trošičku zítit, že nějaký ten konec školního roku už se blíží. Best of Fresh. Siesta. Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Ben Cristoval, Nemusím nic, za chvíli Alvaro Soler nebo Audio Checker. Máme ještě jednu aktuální informaci, která se týká Frýdku Místku. Zastupitelé Frýdku Místku na svém dnešním zasedání odvolali primátora Petra Korče. Návrh na odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátora opoziční zastupitel Michal Pobucký. Pokud vás zajímají podrobnosti, tak stačí navštívit kterýkoliv zpravodajský portál. My to jen dáváme jako aktualitu, abyste byli v obraze. Hezké odpoledne.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!

0: chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Sony Fodera, Sundays, tady je Siesta na Freshi, dnes taky velká nálož našich hudebních pořadů, ať už to bude Fresh Mix Alešem od 17. do 19. a nebo potom velký nářez a Fatal Terror Show a dramíky, které máte rádi. Tak jenom připomínám, že středa, abyste to zbytečně neprošvihli. Maroon 5 už za chvíli, taky Basement Jax a pak aktuální doprava, kterou je dobré sledovat.
1: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Na cestách je momentálně klid, nemáme aktuálně žádnou dopravní nehodu, která by se stala v té uplynulé hodině. Byla tady nějaká zmínka, že v Petřvaldu měřili policisté, ale bylo to před hodinou, tak nevím, jestli v tom počasí ještě vytrvali na svém místě, nebo už se taky přesunuli někam do sucha. Těžko říct. V každém případě i tak jeďte opatrně, ať v rámci toho deště a tak nepřijdete k nějaké úhoně. Kdyby cokoliv, můžete napsat 77337136.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: V poměrně netradičním čase i datu, ale je tady primátor Ostravy Jan Dohnal, takže tentokrát ve středu ve 13 hodin, není to ani první středa, ale jsme rádi, že jste tady. Dobrý den.
2: Dobrý den, vždycky se to nepovede.
1: Je to pravda, je toho teď hodně akce a všechno další. Pojďme začít naším oblíbeným evergreenem, a to je doprava. Tak co nového je teď v dopravě, co se třeba dokončilo, nebo co naopak zase nás čeká?
2: Tak samozřejmě dobré zprávy máme i ze silnic, i z tramvají, takže samozřejmě mě těší, že teďka začaly zase jezdit tramvajky z jihu do centra Ostravy, to znamená jednička, dvojka a třináctka se nám jakoby vrátili na Vítkovickou. My ten režim udržíme určitě přes velké festivaly do půlky léta, pak se teda začne opravdu jakoby opravovat zase ještě výměna kolej na Vítkovické ulici, ale přes ty festivaly ty tramvaje jsou tak strašně vytížené, že opravdu jakoby jsme je chtěli zprovoznit. Takže tohle to mě těší. Samozřejmě teďka se jako cestuje těma tramvajema lépe. Co se cest týče, tak tady mám jednu dobrou a jednu polodobrou zprávu. Dobrá zpráva je, že teda zítra už by měl být v plném profilu průjezdný most na Rudné v Porubě, vlastně přes Polaneckou. Tam nás trošku potrápilo, že se dobře nám to posunuli o 3 dny, mělo to už být, ale kvůli počasí, deště a podobně některé věci jakoby úplně nestihly. Samozřejmě, co se týče ale Rudné, tak mělo by se tam začít i jakoby s výměnou povrchu někdy za měsíc, ale tam jsme se teda domluvili, že tu stavbu bude dělat stát, že se do toho půjde pouze v případě, že to stihnou vysoutěžit tak, aby to proběhlo celé během letních měsíců, aby to nepřesahovalo do září. Pokud to nestihnou vysoutěžit, anebo ta firma nabídne další termín, tak to prostě nebude.
1: Tak to je vlastně v rámci té dopravy i docela přísun dobrých nebo takových lepších zpráv, než jsme byli zvyklí v poslední době.
2: Je to tak, no ale říkám, ty dopravní stavby štve to všechny, ale prostě musí se to pořád dělat, no a jsou pořád další a další prostě rizikové místa, které se budou opravovat, no.
1: Za chvíli pokračujeme, hostem je primátor Ostravy Jan Dohnal. Siesta.

Taky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: My se ještě určitě vrátíme k akci, u které jsme byli i s živým vysíláním Fresh Rádia, a to je Ostravská muzejní noc. Vím, že jeden z těch okruhů končil ve vaší kanceláři na radnici. Jak to probíhalo a kolik bylo návštěvníků?
2: Tak za mě super akce, já zkusím úplně ty největší čísla. V Ostravě bylo otevřeno 30 institucí, takže to je jako fakt výborné. 30 míst, kde se lidi mohli do noci chodit dívat. Jednou z těch otevřených atrakcí byla samozřejmě i budova nové radnice. My jsme si to nahrubo počítali, tak na ten prohlídkový okruh zhruba 500 lidí a na novou věž nějaké necelé 2000, jo, co vyrazili, takže to se dalo i tak, i tak. Ten okruh trval asi 40 minut a samozřejmě končil u mě v kanceláři, já jsem tam byl, takže jsem se s těma lidma bavil, takže samozřejmě zajímavá interakce, hodně se skloňovali. Tady bych vypíchl takové ty největší témata, takže fakt jako bazary, koncertní sál, doprava, jo, pak se tam řešili, už jako jestli bude tramvaj do Poruby nebo ne, takže to se tak jako hodně opakovalo, ale co mě překvapilo, když jsem se s těma lidma vždycky bavil, tak kolik tak stihnou těch institucí za tu noc proběhnout, tak nejčastější číslo bylo 3-4, ale nějaký rekord mám tam řekl fakt 7 věcí a to už mi teda přijde jako dobrý.
1: Ten už musel možná i běžet.
2: To už musel běžet, ale ne, je to strašně oblíbená akce, myslím si, že to je super, musím říct, že třeba fakt obrovské masy lidí vyrazili do všech našich galerií, do muzea, ale třeba do muzea dopravního podniku, nebo respektive do toho jejich, jakoby, jak se to jmenuje, inventáře, kde mají jako naskládanou tu starou techniku, tak tam opravdu vyrazili masy lidí. A tím se chci dostat jenom oslým můstkem ještě k jedné věci. My jsme minulý týden vlastně představili zrenovované dva další kousky dopravního podniku. První autobus ROčko, který je vlastně předchůdce toho legendárního RTOčka s tou vlečkou, takže to je ještě o kousek starší kus. A potom, a to je myslím pro Ostravan jako ve fakt zajímavé, klasická T3, tramvaj, to je taková ta, kterou si všichni ještě do nedávna pamatujeme, ale je prostě udělána přesně do detailu, tak jak byla vyrobena na konci 60. let, a je tam ještě i takové to stanoviště pro toho průvodčího těma jízdenkama, takže myslím si, že pro spoustu lidí to bude takový jako návrat do minulosti. No.
1: A je to tak, že ty rekonstruované, ať už tramvaje nebo ty staré autobusy, budou k vidění zase vlastně v pojízdném stavu na těch akcích dopravního podniku?
2: Je to tak, určitě budeme chtít zapojovat do provozu při všech těch historických výšťkách, kterých je za rok několik, ale zrovna u té trojky jsme se bavili, že bychom ji byli schopni možná nasazovat do toho prostoru, do toho provozu vlastně. Neříkám, že denodenně, ale třeba v neděli by jako klidně mohla jezdit v provoze.
1: Ta připomínka. Měl jste možnost sledovat to, když se ten historický autobus, to ROčko, nastartovalo, nebo dokonce, že byste třeba zkoušel nějak popojet?
2: Popojet jsem neskoušel, ale samozřejmě, když se to nastartuje, tak je to takový fakt jako poctivý motorový zvuk a teda musím říct si, obdivuju ty lidi, co s tím kdysi jezdili, protože otočit tam s volantem, jako a po městě se točí pořád s volantem, tehda opravdu ti řidiči měli ty svaly, jako ty ramena fakt jako jiné, no prostě dneska ta doba pokročila, technologie, dneska nám ty autobusy řídí 25-leté křehké holky, že jo, když to řeknu, úplně v pohodě, tak tam bych s tím neotočil skoro já, jo.
1: Tak za chvíli pokračujeme.
0: Naše Ostrava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Siesta.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Vy vždycky, když tady máme pana primátora, tak posíláte taky dotazy. Jeden se ještě vrací trochu k tramvajové výluce. Je tady dotaz, proč se ta rekonstrukce Vítkovické u Don Bosco nedělala už v rámci té dubnové výluky najednou?
2: Je, samozřejmě nabízí se to a mohlo by to vypadat strašně jednoduše, ale ta rekonstrukce vlastně, která bude na té Vítkovické ulici, je spojena zase s rekonstrukcí kanalizace a samozřejmě tady byla varianta to dělat najednou, ale my bychom museli čekat naopak s náměstím republiky, vlastně, aby se to dalo udělat při jednom a to by zase mělo dopad do termínu dokončení náměstí republiky. Je to opravdu jako strašně těžko jakoby rozplánovat, ať je to jakoby vždycky nějak jako logicky správně. Tady opravdu prostě se nejprve musí dělat kanalizace, protože pak bychom museli měnit kanalizaci pod kolejema, takže je to tak a chtěl bych říct si, že vlastně ta Vítkovická ulice, to je jenom začátek. Ona teďka se vymění kanalizace, pak se na ní vymění koleje a zhruba za rok a půl by se vlastně měla celá ta ulice estetizovat, takže ona už vlastně dneska je to jeden z příjezdů do centra, není to žádná hitparáda, takže měl by tam vzniknout vlastně bulvár, jakoby, který bude pro auta trošičku užší, ale budou tam chodníky, cyklostezka, nová zeleň, takže ta ulice projde velkou proměnou a teď vlastně jakoby začínáme s první fázi a to je ta kanalizace.
1: To je ten pohled na nás obyčejných lidí, že nikdy vlastně neznáme ty souvislosti a pak si říkám, proč to neudělali rovnou, ale většinou to má nějaké.
2: Většinou je tam nějaký důvod. Já jenom takový jeden úplně drobný postřeh. Měli jsme kdysi, a to je třeba 3 roky v Ostravě, za sebou 2 mosty a opravdu se opravoval jeden a až skončil tak druhý. A cesta kvůli tomu byla zavřena 2 roky a všichni se ptali, proč to tak je. Bylo to jednoduché. Ty 2 mosty se měly jako opravovat najednou. Vypsala se soutěž na stavbu a ta jedna soutěž skončila na ÚOHSu, takže ta jedna stavba běžela podle té zakázky, ale druhá ležela u soudu. A vlastně fakt to vypadalo úplně pitomně, ale prostě i tyhle ty věci se dějou. No.
1: No, to se občas stává. A jinak jsme taky vlastně měli a informovali jsme o té akci, která byla v Gongu, která se zabývala tím, jak bude Ostrava vypadat za pár let. Jak se vám tam líbilo, mimochodem je to dotaz naší posluchačky, jak se vám líbila akce pana Světlíka v Gongu a ještě tady doplňuje, mě trošku zaskočilo, že se to točilo celé kolem bytové politiky, z jedné strany vylidňující se Ostrava, jich z druhé pojďme stavět nové byty, někde mi utekly pobídky města na nové investory.
2: Jako za mě to byla skvělá akce a musím poděkovat vlastně panu Světlíkovi za to, že to udělal, protože to mělo i skvělé mediální výstupy, fakt se o Ostravě psalo, protože celá ta konference působila dojmem, že jako fakt Ostrava myslí dopředu a ona myslí, takže za mě jako obrovský progres. Samozřejmě točilo se to hodně kolem výstavy nových bytů, protože hlavními partnery té konference byli vlastně jakoby investoři, kteří tady chtějí stavět čtvrť, ať už na Žofince nebo právě v těch Vítkovicích, anebo Torax, který tady vlastně plánuje výstavbu mrakodrapu, takže logicky to bydlení bylo jednou z těch hlavních jakoby not, které tady byly, ale samozřejmě obrovským tématem byla i doprava, dopravní infrastruktura, to, jak by měla vypadat ta finální dopravní síť ve městě, je to velké téma, opravdu k zamýšlení je ta samotná Místecká ulice, která je dneska dálničním přivaděčem a vede středem města, tak se to hodně točilo, jestli to tak má být nebo ne, takže z tohohle pohledu zajímavé. No, co se týče pobídek, samozřejmě město jednak staví byty, jednak má vlastní velký bytový fond, ale ta role města musí být značně za mě jakoby připravit.

0: všemhle těm chtěl vyřídit, ať se podívá, jak vypadala Ostrava před 30 lety, jak vypadá dneska. To, jak vypadá dneska, by před 30 lety nikdo netypoval prostě ani na 10%. Takže pravda. Pokud máme dneska odvážné vize, tak já vám všem jako můžu garantovat, že to bude.
1: Naše Ostrava!

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Bylo by určitě dobré zmínit taky kulturní akce, protože teď máme období nejenom velkých festivalů, ale i dalších. Tak co nás třeba čeká v nejbližší době v rámci Ostravy?
2: Tak Ostrava už jede v tom velkém letním modu a je tady opravdu jako kupa věcí. Teď nám skončil beach volejbal, majales a co nás čeká? Teďka v sobotu hodně oblíbené rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Je to taková ta akce, jak se jede na Ostravici na všem možném, co plave. Mm-hmm. Je to fakt jako pěkná podívaná. Máme Michal Fest, máme Rainbow Run, což jsou akce, na které se chystám já teďka v sobotu. No ale samozřejmě už nám začínají na dveře klepat velké festivaly, ono se to blíží, takže Beats for Love jsou vlastně hnedka za 2 týdny, pak se týden vyspíme a začíná Colors v Ostrava a pak už to jede až do konce leta, takže teď je ten moment, kdy vždycky říkám, že v Ostravě bych chtěl každý žít.
1: Které vlastně ty oblasti, které se týkají těch festivalů, s vámi nejvíc ti pořadatelé řeší jako s městem?
2: Tak samozřejmě největší dotek máme jednoznačně v oblasti dopravy. Jo? Oni samozřejmě vždycky s předstihem si vyřizují výjimky z nočního hluku, to je vždycky jako nějaké téma na zastupitelstvu, protože podle vyhlášky by to v 10 měli vypnout, takže jim dáváme výjimku do 2, do 4, je to různé v různé dny. Ale velkým tématem je doprava. Opravdu je třeba si říct, že tam je klidně 40 tisíc lidí denně v tom areálu a ono by jako nešlo úplně udělat, aby všechny koncerty skončily a někdo ten festival vypl v jeden moment, protože když by se ti lidi rozlili, tak to prostě skolabuje. Takže tohle se trošičku řeší, aby to končilo, jak postupně se to utlumuje, jak se ti lidi postupně odvážejí, jsou v noci posílené tramvaje, autobusy, tohle to prostě všechno je, protože těch 40 tisíc lidí je třeba rozvést.
1: Myslím, že to ale zase Ostravě dělá dobré jméno, tak se budeme těšit. Nám to možná shodou okolností vyjde na toho 1. července ve středu.
2: Je to vlastně den
1: pokud
2: začátku.
1: Pokud tady budete.
2: Jo, určitě tím, že začínají bici, tak bych tu měl být, no, takže...
1: Tak budeme doufat, že případně ještě nějaké aktuální info budete mít i ze zákulisí nejenom festivalu, ale vůbec z prázdninového dění v Ostravě. Tak se asi budeme těšit.
2: Taky se budu těšit a jak říkám, teďka začne to skvělé období, kdy se Ostrava bude celé leto krásně bavit úplně spoustou krásných akcí.
1: Pojďme si to užít. Jan Dohnal, primátor Ostravy, děkujeme za návštěvu a těšíme se 1. července. Mějte se.
2: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Naše Ostrava.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
10: Fresh Radio.
11: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady jednu dopravní nehodu, jsou to hned tři osobní auta, která havarovala v Kopřivnici v ulici Československé armády, je to zhruba 3/4 hodiny zpátky, takže tam se to určitě ještě bude řešit. A pak tady byla nehoda na silnici 58 u obce Lichnov, okres Nový Jičín, kde havarovalo osobní auto. I tady určitě jeďte se zvýšenou opatrností. No ale jinak za volantem bude určitě převládat dobrá nálada. Naše rychlá rota už je tady, takže za chvilku Marek Mikaela na Freši. Mějte fajn den.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
9: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Na rychlovku. Krásnou středu přejeme.
1: Krásnou středu, miláčci.
0: Marek a Michaela, jsme tady, nebojte se. Krásně jsme si pokecali i s panem primátorem.
1: Ano.
0: Víme spoustu věcí, které vám
1: nepovíme.
0: Které vám samozřejmě neřekneme.

0: Ty si zpíváš Sabinu?
1: Jo, Sabinu si zpívám, Busy Woman, no, to jste vy ženské, vy jste pořád obsazené a tak jako no.
0: Jo, já jsem, dneska jsem úplně busy.
1: Jo, tak to je super, úplně to je skvělé, já ti strašně fandím. Já vím, že dneska máš nějaký koncertík, ale k tomu se možná vrátíme později. Poslouchala jsi včera Alešův Fresh Mix?
0: Ne.
1: Proč, tam ty nemáš v autě rádio?
0: Mám částečně vždycky někde, ale já jsem měla potom další program, takže já jsem nemohla potom poslouchat.
1: Jo, dobře. Tak jak jsem jel domů, tak já jsem to poslouchal a on tam zahrál úplně úžasný track, jako taneční, úplně nádherný, famózní, bombastický. A já mu okamžitě píšu, ty ňoumo, proč tuhle tu novou věc nezařadíš do toho? A ona říká, ona tam je, ale já jsem měl strach, že to je jakože hodně taneční. A já říkám, a teď my hrajeme taneční věci, proč bychom pořád měli u někoho usínat nebo prostě uspávat se? A on říká, víš co, tak si to klidně pust, v počítači to je.
0: A jdeš to teďka pustit?
1: Já to jdu teď pustit, jmenuje se to West End, The Ceiling. Já nevím přesně, jak on to říkal, že to nějaký DJ vytáhnul na nějakém, do nějakého setu a že od té doby se z toho stal hit. Tak já pevně doufám, že se vám to bude líbit. No a pojďme si to dát, ne? Co?
0: No velmi ráda.
1: Tak jdem na to.
2: Fresh Radio!
3: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: No tak to slyšíte sami, další novinka u nás na Freshy, Ellie Goulding, Black Prada Dress. Že by to bylo z toho filmu?
1: Nevím, z té dvojky, ale říkám
0: Ďábel
1: si,
0: nosí
1: že,
0: Pradu 2.
1: Že nás tady jako zásobuješ teďka vlastně novinkami dneska, jako teď, ve dvě hned prostě takhle brzo. Jestli to není moc?
0: Já úplně nevím, no, ale ta první mě strašně bavila, protože tam je zvedá ze židle a líp se mi u toho řídí a je to prostě, když je to dobře taneční a promiň, že to řeknu, ale když to není vykradené, protože podle mě ten motiv, který tam byl, tak určitě nebyl vykradený, nebo já ho neznám, nebo jsem ho neslyšel, tak prostě super. No a ty dneska motivuj taky. Jdeš do osmičky, ne?
1: Já jdu do osmičky, do flipku, že jsem tam nebyla.
0: Pozvánečku.
1: Já se zvu a vás taky. Ne, dívejte se, já jsem v osmičce ještě ve flipku nebyla.
0: Ani.
1: Ale slyším na to úplně super truperé ohlasy, že tam je fakt dobrý prostor. A fajné akce, já se na to dneska moc těším. Venku sice prší, ale já si myslím, že to není taková hrůza, my jsme vevnitř a že můžete přijít, protože sedět doma u telky, to můžete každý den. Ale já nejsem každý den v osmičce, takže přijďte.
0: To je pravda.
1: Ještě tam budou Stylesian Jungle a tak, jo, takže
0: super.
1: I džunglíky.
0: Doufejme, že se tam nenajde další hormonální hybrid, který tam poloje kulečník olejem, ale to jsem slyšel.
1: Jo, počkej, to jsem taky něco zaslechla.
0: By mě zajímalo, jak to dopadlo, musíme se zeptat někoho.
1: Já to zjistím dneska.
0: Tak to zjistí,
1: já to
0: a když tak poreferuješ zítra.
1: Okay.
0: Okay. And the only prescription is more
2: cowbell. Ooh. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Rychlá rota.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Nezapomenutelná skladba od kapely Outcast. Heya!
1: Heya!
0: Ve videoklipu byli všichni v zeleném a skotačili tam a pařili tam. No, prostě
1: tam byl
0: výborná
1: naklonovaný,
0: věc.
1: Ne? On tam byl naklonovaný,
0: no, jasně. No, super to bylo.
2: Pravda nebo lež?
0: Tak, pravda nebo lež, jasně,
1: to.
0: Hrajeme o jedenkrát dva volné vstupy na Jazz Open na Hradě, kterých se koná 18.6.
1: A mi to tam chybělo, ty jsi to neřekl. Naše vaše oblíbená soutěž.
0: No jasně, naše vaše oblíbená soutěž, tak to mohla říct ty.
1: Ne, já jsem chtěla, abys to byl dneska ty, já jsem to byla včera.
0: Ok, máme pro vás opět zákeřnou otázku, pokládá mi to. Bavili jsme se o tom v minulém vstupu, Mikaela má dneska koncert. Je pravda anebo lež, že tenhle ten koncert Mikaely se koná v Gongu? WhatsApp 77337 136.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Rychlá rota na Fresh Radio. Smart

0: Už nás pustili ti Indiáni, nebo ne?
1: To je dobré, mě to strašně baví.
2: Pravda nebo lež?
0: No tak povídej, přeháněj.
1: Hele, dívejte se, kde bych hrála v gongu.
3: Tak to jo.
1: To byste museli naplnit, ale museli byste přijít. Ne. Je to frýdecká osmička, nová osmička takzvaně, abych byla úplně přesná. Tam hraju a byste měli pravdu, že je to Ležekověš, gongu
0: úplně
1: ne.
0: Úplně první, kdo poslal hlasovku, konec číslo 501.
4: Určitě je to Lež.
0: No.
1: No, tak to je krásná práce.
0: My ti gratulujeme, teď musím zjistit to jméno. Milan. Jo, Milane, postupuješ do pátečního finále o ty dva volné vstupy na ten Jazz Open.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
14: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: No jo.
1: Máme výborné posluchače.
0: Vtipálci,
1: někteří možná to mysleli vážně, ale ten jeden, ten úplně ten zabil, jo. Ten napsal, četla jsi to nebo jsi to nečetla? Nečetla jsi to, že ne?
0: Já jsem, jako ty jsi mi to tady předvyprávěl, tak já jsem to úplně radši už nečetla.
1: Dobře, ne? Tak já to tak nějak jako reprezentuju do toho, nebo hodím to prostě do toho éteru, tak nějak jako, jak to napsal podobně, říká Mikaelo. Když budeš vystupovat v gongu, tak já skoupím všechny lístky.
0: Tak já jako klidně, já si stanovím takovou cenu, milej zlatej.
1: No tak hlavně si nejdřív stanov datum.

0: Doprava.
1: 15. hodina je tady, podíváme se společně na dopravu a ať koukám, jak koukám, tak žádná aktuální a nová dopravní nehoda v našem kraji není.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
8: Rychlá rota!
9: Aneb dva, co nezastavíš.
10: Rychlá rota.

0: The Original I Love You Baby a nebo taky David Guetta s Hypatonem Is The Final Countdown. Tohle to byly začátky, neboli první dvě skladby pro tuto hodinu. Máme 15:09 a pokračuje rychlá rota s Markem a Mikaelou.
1: Nebojte se, miláčci, i když je středa, my pro vás máme dneska ještě jednu další soutěž, která proběhne právě v této hodince.
0: Já jsem čekal, že to nepraskne, že ale ty jsi to praskla. Úplně jako, že to praskla.
2: Jede mašinka, kouří se jí z komínka.
3: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Co je úžasné, ano. Marečku, že našim posluchačům ten náš rádiový vesmír plní přání velice rychle. Protože v pondělí, myslím, že to bylo v pondělí, se tady jeden posluchač ptal, jestli náhodou nebudeme mít nějakou i soutěž o ty lístky na Real Business Days a já jsem mu odepisovala, že vidíme.
1: Jo, že vydrž prčka, vydrž, klasika.
0: Dívej se, je to tady.
1: Dobře, víte, co je to Real Business Days? Je to mezinárodní železniční veletrh a konference. Na veletrhu se představuje téměř 140 společností a na přilehlém kolejišti je vystaveno 17 kolejových vozidel. Mezi nimi například bariérový vlak nové generace. Bateriový vlak nové generace. Hele, já jsem moc rád, že mě jako, že kontroluješ, ale mohl, proč by nemohl být bariérový?
0: Může být i klidně vlastně, bariérový.
1: Možná, že kdyby byl bezbariérový, bylo by to ještě lepší, protože když přijdeš k vlaku a bude tam bariéra, tak se do něho nedostaneš.
0: Pro Marka udělejte i bariérový.
1: Ano, ne, no. bateriový.
0: Dívejte se, to je v Trojhalí.
1: Real Business Day. Jo.
0: Je to v Trojhalí, tady u nás v Karolíně, už od včera, ale
1: začalo
0: i do
1: včera
0: zítra.
1: A končí to zítra. Ale zítra to ještě je.
0: Takže dneska rozdáváme lístky, můžete si tam zajít.
1: Jo?
0: Jo?
1: Tak jdeme na tu otázku, kdo by tam chtěl jít, je to opět strašně těžké. Kolik kolejových vozidel je přistaveno na místním kolejišti? Jo? Tolerance žádná.
0: 777-337-1036.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: All the Time, další aktuální věcička, John Summit a taky Chainsmokers a LC. Tak,
1: 17 jich bylo, já si to pamatuju, mám to v hlavě, jasně, těch přesně, vláčků, přesně, kolejáčků.
0: 17 vláčků, kolejáčků, bezbariérových, bateriérových, bezbariérových, a to všechny ty vlaky tam jsou.
1: Všech možných, takže na tohle se můžete jít podívat, no a my gratulujeme. Máme tady Moniku, koncové číslo 989.
0: Tak gratulujeme teda, a to, ty jsi tam byla, nebo půjdeš, nebo jak to máš
1: ne,
0: časově?
1: Nebo? Já nemám čas.
0: Ne?
1: Nemám.
0: Nemáš.
1: Já musím zpívat. La, la, la.
0: Aha, já myslím, že musíš opravovat auto. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Rychlá rota.

0: Shakira jede pecky bomby, další petelice od ní, Punteria.
1: Marečku,
0: ano.
1: Víš, nebo možná nevíš, ale kde žijí nejchytřejší lidé planety? V jakých zemích?
0: Určitě.
1: Tak typuj.
0: Švédsko.
1: Ne, ani v té první desítce.
0: Mm-hmm, dobře.
1: Ještě pojď jednu.
0: Švýcaři?
1: Taky nejsou první desítce. Tak já začnu.
0: Počkej.
1: Ještě jedno do třetice, tak pojď aspoň jedno tréf.
0: Čína.
1: Jo? Páté místo. Páté místo. Páté místo. Tak teď já, jo?
0: Dobře.
1: Desáté místo Německo.
0: Mm-hmm.
1: Deváté Lichtensteinsko.
0: Ano.
1: Osmička Finsko.
0: Mm-hmm.
1: Sedmička Bělorusko. Šestka Jižní Korea.
0: Mm-hmm.
1: No a tu pětku si řekl, to je Čína.
0: Mm-hmm.
1: A zbytek ti povím potom.
0: Kdy potom?
1: No v dalším vstupu.
0: Neumí to doříct až do konce.
1: Ne.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Ne na plátně, ne v televizi.

0: televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Chytřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli, museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Jasně, drum and bass, to je prostě fenomén současné doby. Wilkinson, Becky Hill a Afterglow. No já mám pro tebe takovou otázku.
1: No počkej, co my jsme ale nedopověděli ty nejchytřejší lidi planety.
0: Ježišmarja, jsem úplně zapomněl.
1: Teď už víte.
0: Ty mě regulérně.
1: Teď už víte, proč tam Česko není, jo? Marek to krásně ukázal.
0: Já jsem dilinám.
1: Tak dívej se, fakt tam jako nejsme. Na pátém místě jsme říkali, že byla Čína. Na čtvrtém je Hongkong, na třetím Singapur, na druhém Tajvan a první tramtada Japonsko.
0: Aha, tak to mi nenapadlo, no, člověče.
1: My tam vůbec jako nejsme ani v první desíce.
0: Nějak mi do toho neladí Hongkong a Čína, když Hongkong patří pod Čínu.
1: No tak já to tady to rozebírali, podívej se. Já za to nemohu, je to psáno, je to dáno, ale my tam nejsme.
0: Dobře, a příště teda, jo, když mě pustí ke slovu a já jí zase něco neskazím, tak se podíváme na 10 států, kde je dobré cestovat, a protože je to za levné peníze.
1: No to chceme.
0: To chceme?
1: Protože se blíží dovolené.
0: OK, tak v příští hodince. Flash Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: doprava.
1: Dneska odpoledne 16 hodin a 1 minuta, pojďme se společně podívat na dopravu. Máme problém na D1 na 322. kilometru ve směru na Brno. Nemůžu vám to k něčemu přiblížit, protože kolem dokola nic není, bohužel. Dávejte si pozor, v odstavném pruhu, který je uzavřený, stojí autobus s osobákem, kteří tam havarovali, tak projíždějte velice, velice opatrně. A ještě jeden problém, silnice druhé třídy, lomeno 486, Hukvaldy, část obce Rychaltice, je to mezi restauracemi Ústrakošů a hospodou u Richtra, tak tam je dopravní nehoda se zraněním. Ovšem, kdo se zranil nebo co, tak to už tam prostě není, tak už to bývá.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Rychlá rota.
6: Aneb dva, co nezastavíš.
7: Rychlá rota.

0: Rita na Friday, já myslím, že do pátku ještě hodně daleko, ale musím
1: ale
0: říct teda,
1: no
0: dobře, no tak dva dny.
2: Tak je středa, ne, to se láme ve středu, to je polovina týdne.
0: Tak si to láme, jak
2: chceš. Zítra už jako máš malý pátek a pak už je pátek.
0: Jo, dobře, tak já si radši polámu chleba. Hele, napsal nám Yuri Gagarin.
2: Co?
0: No opravdu, fakt, já ti to ukážu, dívej se, nekecám.
2: Ale fakt to jo? Tam je.
0: Zdravím, ulice Horní na Dubině, směr k Orfě, černý Kodiak hlídá padesátku, tak bacha, už tam jednoho střelce chytili, díky čus, Yuri. Díky moc, majore Gagarin. Co?
2: Já nevím, já jsem kde uvěření, kdo všechno nám jako dokáže napsat.
0: Já čekám, až nám napíše tatíček, Gariček, Masaryček.
3: Byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

nejlepší old school, který znáš.

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: One ticket, please. One ticket, please.
1: Jedeš?
2: No tak já bych jel okamžitě a střelby tě, kdyby to šlo. Tohle to bylo Barry White, Let the Music Play a Alešův Old School. Přesně, na Fresh Radio. Dobrý, já už mi do toho nekecej, jo. Cestuješ ráda?
1: Velmi, ty víš, že to potřebuju.
2: Jasně, tak jdeme na to, jdeme napráskat 10 nejlevnějších destinací.
1: A to já vím. Já to uhádnu víc, než ty, když si uhádl, kde jsou nejchytřejší lidé.
2: Samozřejmě, protože jsem ti to posílal do společného chatu. No dobré, je to podle budžetu na den, jo? Tak na 10. místě Bosna a Hercegovina. Budget na den zhruba 730 korun. 9. místo Albánie. Budget 736 korun. Pozor, 8. místo Indie. Tam to vychází zhruba na den 525 korun. Sri Lanka nebo Šri Lanka. Ano, budget na den zhruba 525 korun. 6. místo Bali. Taky 525 korun. 5. místo Bolívie. Taky 525 korun. Jedem dál nebo příště, nebo co?
1: Ne, tak pojď, kolik jich tam je, 10?
2: No jasně, tak 4. místo Kambodža, 462 korun. 3. místo Vietnam, a to už jsem slyšel od více lidí, že tam je opravdu jakože levně, 420 korun vychází Vietnam na den. Nepál, to bys měla vědět.
1: Vím.
2: 315 korun na den.
1: Jo,
2: zhruba.
1: I míň.
2: Jo. A na prvním místě je Laos.
1: Hmm.
2: 310 korun na den.
1: Jo. To je super, no.
2: Kde bys jela?
1: Všude.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Nesmrtelná Madonna.
1: Milí zlatí, já bych vám ráda připomněla, že se blíží Jazz Open Festival, který je příští týden ve čtvrtek 18.6. A takový malý dortík už můžete dostat v pátek tady ve Fabriku, kdy přijede kapela The Next Movement.
0: Super, dokonce my si máme domluvený rozhovor a ty jakožto rodila Angličanka, to budeš celé překládat.
1: Bude to velmi... vtipné minimálně. Doporučuji vám to poslouchat.
0: Já se na to strašně těším, protože tam s mým good weather asi neuspěju.
1: Já si právě myslím, že jo. Určitě to otestujem.
2: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli, museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. 3 lean, Molly in my bag. What you want?

0: Rychlá rota na Fresh Radio, 16 hodin a 42 minut, Marek a Michaela. Tak jsme procestovali ty nejlepší destinace.
1: Které byly jako nejlevnější.
0: Které byly úplně nejlevnější.
1: Podle průzkumu.
0: Ve kterých destinacích ty jsi byla, co jsem říkal?
1: No, Indie a Nepal jsem byla. Zbytek zatím nic moc, takže se chystám.
0: Tak jako Indie a Nepal, to je jako hodně hardcore. Jak dlouho letíš do Nepálu?
1: My jsme letěli docela fem, že jsme letěli nejprve do té Indie, do Dillí, takže to bylo, já nevím, 7 hodin tam přímým letem, to bylo v pohodě. A do Nepálu, do Katmandu, to je není, to bylo jak já, 3 hodiny, tě nechci kecat, do Dillí.
0: To není žádná
1: tragédie. No.
0: Víš, proč se o tom bavím?
1: Ne.
0: Protože v Bon Appetitu, což je naše ranní vysílání,
1: ano,
0: se
1: Honza a Monika
0: bavili o tom, že Bulharsko prý zdražilo, tak
1: nepovídej.
0: Pojďme si na tu bestovku. Jdem na to?
1: No určitě.
2: Aktuální ceník z letoviska a Zlaté písky řadu našich lidí nepříjemně překvapil. A nejde jenom o potraviny a o vůbec o konzumaci v restauracích, ale za slunečník prachy, za lehátko vyšší prachy.
3: No jasně, já jsem byl v Bulharsku naposledy 9 let zpátky a musím říct, že je to, pozor, je to jako hezké, jo, to pobřeží mají fakt pěkné a já si pamatuju, že ceny byly taky hodně v pohodě, protože jídlo normálně oběd třeba na osobu jenom za 120 korun, víš, na naše. Na druhou stranu trošku tu situaci chápu, protože Bulhaři, pokud se nepletu, od 1.1. tohoto roku přešli definitivně na euro. Tak možná i tohle může mít nějaký vliv, jakoby, no.
2: No, pro dvojici představuje denní útrata za plážový servis, když jsme ho zmiňovali nějakých prý 28 eur. A během týdenní dovolené se ta částka vyšplhá téměř na 200 eur, jo, což máš 4800,
3: no,
2: tak nějak
3: dost,
2: jako kolem.
3: No to je dost.
2: A to právě řadu našich jako překvapilo.
3: To já se vůbec nedivím, tohle je fakt hodně.
2: A já se divím, že tam berete tady tyhle věci, přece každý správný Čech se všechno vozí, ne? Já jsem lidi, co si přivezou slunečník, lehátka, hlavně aby platit nemuseli.
3: Hlavně aby platit nemuseli, je ten Kriegel, to je taková, jako, to už je taková,

0: A jenom ne. Jako s tím, s tou basou piv taková jako navíc, že je věc. No tak hele, myslím si, že tip, pokud jedete autem na dovolenou, máte, jo, slunečník sebou, lehátko sebou, ať neplatíte.
1: Bečku sebou. A co víc potřebuješ, hlavky.
0: To je všechno. Best of Fresh.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
9: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
12: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
13: Rychlá rota.
14: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

Tak hezkou středu jste na Fresh in the Mix, startujeme tu dnešní dvouhodinovku Taylor Swift. I knew you, tak se jmenuje písnička z filmu Toy Story 5. Ano, už máte pokračování téhleté oblíbené pohádky, kreslené, animované. Je tady. Hezký poslech.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Bazar, tohle je speciální verze. Husurový remix, ke kterému se přidal tady Xaře Larsen a písničce Lush Life a Tiny Tempa. Speciálním repíkem.

Tak už se nám to blíží, za chviličku je to tady svátek fotbalu, tedy mistrovství světa ve fotbale. Tady je oficiální hymna, písnička, hit Shakira, Burna Boy, Die Die.

pokud se nepletu, tak nás čeká jako první zápas s Koreou, tedy s Jižní Koreou. Tak nevím, no, všichni říkají, že máme lehkou skupinu, ale že oni všichni umí hrát fotbal, na rozdíl od nás, haha. Hlavně se budou snažit a budou chtít, budou běhaví. A uvidíme. Je třeba držet palce, modlit se a snad to nějak dopadne. Shakira, Burna Boy, Die Die.

Americká Kaša teď vydala nový single, pojďme si připomenout ale nějaký starší kousek od ní. Ještě z toho slavného období, než se začala soudit. Nejdříve samozřejmě vyšlo TikTok on the clock a pak třeba We Are Who We Are. Tady je Kaša. A Fresh in the mix, ten středeční.

16 roků zpátky. Tokeša startovala svoji kariéru, pak tam byla ta fakt asi nucená přestávka, kde se soudila s firmou, konkrétně s manažery. A pak ten návrat vůbec nebyl jednoduchý a kdo ví, jestli se podařilo tak, jak by si sama představovala. We are who

francouzští Superman Lovers. Jestli Starlight, ale to taky hodně dávno v minulosti, dneska už vlastně klasika. Tohle to je ale aktuální věc. Coloque se canudo.

Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Středa na Freshi. Dáváme si aktuální muziku, nějaké novinky, nějaké staré jedy. Tak vás dneska čeká druhá půle Fresh Party Mixu s pořadovým číslem 37. Včera jsem zahrál první půlku, playlist na mém Facebooku. Opět výlet do minulosti napříč lety a žánry. Tak doufám, že budete u toho. Za chviličku jsem zpátky in the mix.

Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup.

0: 10. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

I'll never stop the party. Tonight I'm going naughty and lose my self-control. Tak jsem zpátky. Jsem nový švýcarský DJ Antoine. Never stop the party. Nezastavujeme tuhletu party, mixovací středeční party. Hezký poslech.

Jednou starou dobrou Madonou jsme si dneska dali. Pojďme si ale dát tu, která vyšla teď v pátek. Opět upoutávka na to její nové album. Písnička pravda nevyšla jako oficiální single, jenom jako promo, tedy aspoň zatím uvidíme, jak se jí bude dařit, třeba její potom z oficiální Love Sensation, americká Madonna.

Ten fantastický taneční feeling Stuarta Price je tam slyšet v každém taktu, v každém kousku tohleté písničky. Madonna, Love Sensation. A se docela zvědav, ta taneční muzika by jí mohla v tom věku sednout. Hlavně pod zkušenou taktovkou. Tam asi není co zkazit. Stana Freshy, in the mix.

Fazel, také se nám blíží nejenom vydání nového alba Madony, ale všechny ty velké festáky, už za chviličku to propukne v Ostravě. Colorsy, ale taky Peace for Love, ty to startují. A bude tam kdo? Bude tam Calvin Harris.

Tehdy měl Kelvin asi své nejplodnější a nejúspěšnější období. Pak se stal mega hvězdou. 13 roku zpátky vyšla tato písnička, tato ten track. Samozřejmě asi přijede bez Sally Golding, to by bylo hodně drahé. Aha. Ale Kelvin bude.

ta písnička se skvělou atmoškou. Se jmenuje Waste Your Heart. Na svědomí má syn komika Farrella, tedy Magnus Farrell.

Ono to samozřejmě není první spolupráce těchto dvou, tedy Beberexy a Davida Getty. Oni si to uplácejí v tom dobrém slova smyslu. Sad Girls.

Jdeme opět vzpomínat na Freshy v rámci středy. In My Mind. A Ivan. A spíš je asi Ivan, že? Jedna z klasik, které se neustále remixují v různých verzích a podobách.

0: Tak jsem se právě poradil s umělou inteligencí, jak by se to správně mělo číst.
1: Ivan Cook. To mi napověděla umělá inteligence. To je všude. Pakeca, úplně dobře, jo.
0: Pozor, už prý i remixuje písničky, dělá normálně remixy ze starých věcí podle sebe. Jak jí to napadne, tak je chytrá. Fresh Radio.

Přidám ještě Alesa. Alesa taky uvidíme naživo letos v Ostravě. Dál nový single v pátek, One Republic, In Your Eyes.

0: Ale ta výzička je jakoby dělaná na velké festiáky, na hodně lidí, na velkou atmosféru.
1: Big Room.
0: Song In Your Eyes, Alesso, One Republic.

0: Tak za chvíličku pokračujeme, The Mix čeká nás druhá půle Fresh Party Mixu s číslem 37, první půlka byla včera, dneska si dáme tu druhou, tak už za chvíličku, The Mix.
1: Fresh Radio.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale rostomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Tak sliboval jsem spoustu staré muziky, tady je. Je tady Fresh Party Mix číslo 37, jeho první půle. Zvládli jste na mém Facebooku, tam najdete i to, že tohleto je Tanita Tikanam, britská pop-folková zpěvačka a její největší petka Twist in My Sobriety. 1988. Já tak nějak to bylo. Tak hezké vzpomínání.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

Zatím v poklidném tempu Hunt in High and Low, takhle se jmenovalo první debutové album norské kapely AHA. Celosvětový úspěch a nakonec vydali i single, který na tom albu byl, který se jmenuje stejně. Tady tuhle tu nádhernou, i po letech nádhernou věc. Ještě k tomu udělali takový krásný videoklip. Fresh Radio.

Jo, to byl hlásek Joe Cocker. Už je samozřejmě taky v hudebním nebi. 80-ková záležitost, tady 1987. Unchain My Heart, původně song Ray Charles. Ale Joe tenkrát proslavil touhletou verzí.

tak při úterku na Freshi vzpomínáme. Fresh Party Mix 37, jeho první půle. Opět z klubů, z hitparád, z éteru. Různý styl, různé žánry, různý věk. A

Hned dvakrát je byla tahle ta písnička obrovským hitem v roce 1961 při vydání. Americký zpěvák Benny King, Stand By Me, a potom ještě, když se objevil film se stejným názvem, tedy v roce 1986. A vy jste na Fresh in the Mix, vzpomínáme. Pozor, taky svoji verzi udělal John Lennon, nebo Tracy Chapman, nebo Otis Redding, a já nevím, kdo ještě všechno.

Protože se říká, do třetí se všeho dobrého i zlého. Tady v tomto případě určitě dobrého. Ještě rumunská jiná, taková ta nejznámější rumunská hudební ikona. A taky Bob Taylor, Deja Vu. 2009 produkovali tenkrát Play and Win. Myslím, že tam byly trošku zmatky, protože původně to vyšlo s někým úplně jiným a pak prostě tam byly nějaký soudy a nahradila Ina vlastně tu původní zpěvačku. No a vidíte, dneska si tu druhou nikdo nepamatuje a Ina, jaká je hvězda, že jo?

Pokud jste slyšeli nějaké nové poučení od Iny, tak se vlastně vrátila zpátky. Tady k těm písničkám jednoduchým s tím vybrkáváním nalevo napravo. De facto stejně to udělala Alexandra Sten, další rumunská hvězdička, která funguje dodnes.

Zdraví, to je život. Tuhle tu písničku dotáhl tenkrát švédský Red One. Švédsko-marocký, no, nějaké kořeny z Afriky. Dotáhl tuhle tu písničku a z Čeba Khaleda udělal obrovského hitmakera. A song se vrací. A funguje Rodez. 2012, pak to předělal ještě Mark Anthony, myslím, jo.

Tak připomínám playlist Můj Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Fresh Party Mix číslo 37, první půlka. Zítra druhá, tam třeba DJ Bobo, Country B, Max nebo Limal.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak jdeme do finále. Tady je Michael Jackson Thriller Megamix. Firmy je teď velice oblíbený a in. Písničky Jacksona jsou v hitparádách i celá alba, tak pojďme si připomenout tohleto legendární album.

asi nejslavnější věc z něj, Billie Jean. Vyšlo 30. listopadu 1982, prodalo se ho téměř 110 milionů a pořád se prodává. Pozor, pořád to číslo roste. A z 9 skladeb se jich 7 dostalo do top 10 žebříčků hit parád po celém světě. A jsou tam znova Michael Jackson. Tak zítra po 17. Čus.

samozřejmě prodej alba Thriller. Mohl Quincy Jones, který to celé produkoval, a vynikající videoklipy. Jako třeba Thriller.

And I'm gonna be starting something. Na albu tahle ta písnička volá pod zkratkou PYT. To P. No prostě P-Y-T. S tečkama.

Samozřejmě všechny ty hity z Alba Fedora se nám tady nevlezou. A mě ty pomalé. Pretty Young Thing. Michael Jackson.

0: tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
5: Víkend na chatě, stylově!
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Fresh. Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Jo, jo, jo, here we go.
1: Je to tady, Fatal Terror Show, středa, Fresh Radio, Elvis a Sifon.
0: Ano, středa je nás tady třeba, zlomené beaty, 2 hodinky, přejeme vám krásný, ničím nerušený, příjemný kulturní zážitek.
1: Jo, zlomený poslech.
0: Tak. Co tady dneska máme?
1: Opět 7 novinek.
0: Je to tak.
1: A 1 setík.
0: Jo, jo, máme tady jednu krásnou novinku, stará klasika.
1: Ano, oprašený old school.
0: Hlavu. Dále například Forward nebo Freaks and Geeks, Amerikanovo album, nový Reaper a nebo něco od Lady Drawlu.
1: Jo.
0: Je to tak.
1: No, super.
0: To si pak řekneme.
1: O čem si budeme dneska povídat?
0: Dneska si budeme povídat o tom, co nás čeká a nemine.
1: Vlastně, blíží se Beats for Love.
0: Tak. V následujícím měsíci, ale ono to...
1: Jako my už tam jsme až po loxi, že?
0: Už to, no. Už je to tady. Takže to si řekneme, na co se můžete těšit. No a potom si ještě dáme setíček.
1: Canine.
0: Canine, jeho show Reflections, která proběhla live na Exhibition London v březnu.
1: No super. Takže první novinka?
0: První novinka pro tento týden. Bad Company a jejich track Planet Dust, což je klasika.
1: Úplně největší klasika. Prostě klasika. Úplně největší klasika ze všech největších klasik.
0: Přesně, úplně přesně něco pro nás, prostě pro nás oldschoolery.
1: Pro nás dědečky.
0: Je to tak. V remixu od producenta, který si říká Latte. Takže mlíčko. Toto je Bad Company UK Planet Dust Latte remix na DNBA číslo 120.
1: Pojďme na to!
2: Fatal Terror. Novinky.

0: Stále posloucháte Fatal Terror Show s Elvisem Vasifonem a my pro vás máme novinku číslo 2.
1: Ano, tu má na svědomí producent Break, kterého také budete moct slyšet a vidět na festivalu Beats for Love. K tomu se zanedlouho dostanem. Tuto novinku s názvem So Right vydává na labelu Symmetry Recordings. Toto je Break, So Right na Symmetry. Fatal Terror.

0: Tak, jak jsme říkali v úvodu, Beats for Love se nezadržitelně blíží. Myslím, že máme před sebou ještě 3 víkendy a potom to vypukne.
1: No.
0: 3 víkendy odpočinku a potom 4 dny absolutního jakoby masakru.
1: A pro drum and bassové nadšence samozřejmě je tam mnoho a hlavně netradičního, protože my jsme si u Beats for Love řekli, nebudeme sázet jenom na klasiky.
0: Ano, ostřelné headlinery.
1: Ale vsadíme i na to, co je opravdu kvalitní a co lidi jen tak neslyší. Takže když si vezmeme drum and bassovou stage, která určitě vámi bude nejhojněji navštěvovaná, tak ve středu začneme zlehka, Devzak ze Slovenska.
0: Ano.
1: Klasik prostě.
0: Old schooler.
1: Dále krásná Yui, Etherwood, Technimatic, exkluzivně, ti už spolu nehrajou, Primate, Back to Back, Captain Bass, podařilo se jenom ukecat, takže skvěle. Mousy, nebo holandská hvězda Arkando, který teďka stoupá vzhůru, dokonce má track s Martinem Garrixem, dále Circadian, nebo Mandy Dextrose. A jestli to dobře počítám, 10 zahraničních headlinerů už ve středu.
0: V kolik začíná line-up, prosím tě?
1: Ve 4 se otvírá areál a v 5 už začínají zahraniční hosté.
0: Super, to je krása. To Češi si moc nezahrajou letos na Beats for Love,
1: že? Moc ne, máme tady první slotík a poslední slotík vždycky.
0: Jo.
1: Abychom to prodloužili, tento vstup, tak řekněme si ještě čtvrtek, ano, ve 4 se otevře areál a v 5 už začíná holandská ADJ, dále Brian G, Common Strange, DLR, právě již zmiňovaný Break, Turnow, Joe Ford a Zardonic. A opět počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zahraničních DJs.
0: Super.
1: Protože ve čtvrtek se bohužel areál zavírá o 2 hodiny dříve než běžné.
0: Ano, takže vlastně první den
1: se jede do 3.
0: Do 3, druhý den do 2. A potom do 4, do 4.
1: Přesně.
0: To znamená, že line-upy jsou jakoby dané.
1: Je to tak. OK.
0: Tak. A prdíme teďka na Beats for Love, protože čas nás chvátí, pojďme na třetí novinku dnešního večera.
1: Třetí novinka pro tento týden má i na svědomí producentské duo Forward z Rakouska.
0: Ano, sousedí.
1: Kteří spojili své síly s Kate McGill a udělali track Out of Your Death. Toto celé vychází na labelu Manifest. Toto je Forward a Kate McGill Out of Your Death na Manifest.
2: Fatal Terror. Novinky.

0: Stále posloucháte Fatal Terror, jste na Freshi a my pro vás máme další novinku pro tento týden. Prudce taneční duo Freaks and Geeks společně s producentem DUX udělali na Monster Cat labelu track Cut 'Em Down. Toto jsou Freaks and Geeks, DUX, track Cut 'Em Down na Monster Cat.
1: Fatal Terror!

0: Tak a vrátíme se zpátky k Beat for Love festivalu. Chybí nám tady ještě dva dny.
1: Chybí nám páteček a sobota. V pátek to bude v podstatě celé mít na svědomí label Hospital, protože slaví 30. výročí, kdy je na scéně, což je teda úctyhodné. A my jsme domluvili parádní sestavičku, takže poslouchejte. Hugh Hardy, Kino, London Electricity, Danny Bird, P-Money, Winey, Flava D, Fred V, Hoax, Enta a do toho MCs, Dynamite, PVC a Aya Marar. Takže to spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 umělců.
0: Chtěl jsi říct 10 DJů a 3 MCs.
1: 13 umělců, okay. Z labelu Hospital. Takže nabušený pátek.
0: Takže to budou tanečky zpívané.
1: No, ne úplně, třeba no. Enta. Jako...
0: Jo, tak oni dělají dobrý mainstream, no.
1: Enta a Hoax, to už jsou jako tvrdárny, no. No, tak. A máme tady sobotu, která opět patří labelu Forbidden Society, takže se pojede z Deepu až po největší plechy. A zde můžete očekávat Visage, Kasra, Scrimor, American, Aggressor Banks, Jade Venom Back to Back Mindscape v jejich 15 Years of Eat Brain setu, Pythius, exkluzivitka Shadow League, což jsou Black Sun Empire a Virus Syndicate a dále samozřejmě Forbidden Society a nakonec ultimátní Back to Back to Back to Back.
0: Všichni neuro ještěrky, co tam v noci hráli, si to ráno rozdají.
1: Takže to opět spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zahraničních, jich tam bude samozřejmě víc v těch projektech, ale 10 zahraničních umělců nebo projektů a opravdu velká sobotní jízda na závěr.
0: 9 zahraničních? Já počítám 9.
1: Visage, Kasra, Scrimor, American, Aggressor, Jade, Mindscape, Pythius, Shadow League, Black Sun Empire a Virus Syndicate.
0: Já si je počítal za 2, jako jo?
1: No, ale celkem jich jsou 4.
0: Jo, okej.
1: Okay. Já jsem tam slyšel
0: Formule Society, víš, jako.
1: Jasné, tak nespočítáš to dobře, okej, fajn. Tak řekněme 9 až 10.
0: Dobře, okej, souhlasím.
1: Ale celkem jich bude plná backstage.
0: A přesně tak. A kdo by byl ještě málo, tak samozřejmě hlavní stage vám taky navízí nějaké dramiky?
1: To bych velice rád řekl, akorát mi to tady jakoby neví.
0: Já bych to řekl, že tam bude Dimension, Andromanic se svojí novou AV show.
1: Ano.
0: A potom tam bude ještě Pendulum DJ set. Ano. A v sobotu NDC.
1: NDC, král! Král všech drum and bassových media.
0: Prostě každý den na hlavní stage máte jednoho docela významného dramikáře.
1: Ano, ano. No,
0: a pátá novinka dnešního večera.
1: Další novinka,

A tu má právě na svědomí Amerikán, který vystoupí v sobotu na Beats for Love a ten vydává LPčko, neboli album na labelu Blackout Music s názvem Night Train, kde vydává celkem 13 tracků. Má tady dokonce spolupráce s Genscher and Ruin, anebo Audiem, anebo taky Disprove. A tento track si pouštíme. Je to poslední track tohoto alba. Toto je American a Disprove, track Helium 3, které vychází na albu Night Train na Blackout Music. Fatal Terror.

0: Ladíte Fresh, ladíte Fatal Tunnel Show s Elvisem a Sifonem a jdeme na předposlední novinku.
1: Předposlední novinka pro tento týden mají na svědomí trojice umělců Reaper, Airglow a AC13. Vychází to na Bass Rush Records a jmenuje se to Sunlight. Toto je Reaper, Airglow with AC13, Sunlight na Bass Rush Records.
2: Fatal Terror. Novinky.

Mm-hmm.

0: OK, poslední novinku, Let It Roll, už vidím, ano, Rido.
1: Ano, Let It Roll si každý rok nechává dělat na opening ceremony nějaký, jakoby ten track.
0: Jasně. A letos?
1: To bylo loni.
0: No já, loni, dobře.
1: Dobře, loni, teď úplně netuším, kdy to přesně bylo, ale Rido společně s Counter-Strikem udělali track Let It Roll.
0: Ano.
1: A na toto aktuálně na labelu Let It Roll vychází remixové EP a remixy mají na svědomí Down, Noctal a I'm Doomed. A my si pouštíme úvodní remix z tohoto EP. Toto je Rido a Counter Strike Let It Roll v remixu od Down.
0: Let it roll. Let it...

0: My jsme se pomaličku přehoupli do druhé hodinky a to znamená v našem podání vždycky nějaký záznam nějakého DJ. Dneska jsme si vybrali, nebo Femfa nám vybral Kenaina.
1: Ano, jeho Reflections, které live prezentoval na Exhibition London v březnu, nebo koncem března, takže relativně čerstvá záležitost.
0: Ano, dneska žádné pečivo.
1: Je to tak a řekněme si, že Kenaina je prostě jakoby aktuálně hodně na špici.
0: No, stále stoupá.
1: Stále stoupá. A je to skvělé, že se oprostil od těch jump-upových
0: žabáků.
1: Tak, dobře. Takže jdeme na to. Toto je Kenaina Presents Reflections.
0: Stena Freshy. DJ

0: Stále jste na Freši, stále posloucháte zlomené beaty v podání Fatal Terror Show a my si pouštíme...
1: Canine.
0: Ano, Canine, jeho Reflections z Exhibition London z konce března. Za mě super.
1: Za mě ani ten žabak, super.
0: Uspěje jakoby v... kterémkoliv koutu planety.
1: Jo, bych přesně tak, tak. My jsme ho jednou ve fabriku měli před časem.
0: Ano.
1: Na Slim Slamu.
0: Ano.
1: Nebylo teďka, to špatné.
0: Teďka vystoupí, typuju, že 2 týdny po Beats for Love na nové osmičce.
1: Ano.
0: Bude to akce zdarma. Takže můžete na Canine přes léto zdarma na novou osmičku do Frýdku. Kdo tam ještě nebyl, určitě navštivte. Je to velice zajímavý prostor a takovéto akce pod hlavičkou Beats for Love Experience vám právě jakoby tam zdarma přináší Beats for Love. Jedinou podmínkou je mít aktivní Love ID účet, to je celé. Takže stejně ho musíte mít, pokud jdete na Beats for Love, a založit si ho v telefonu je otázka asi 2 minut.
1: Přesně tak.
0: Takže to se vyplatí.
1: Tak. Takže jste na Freshie, Canine.

0: tak to bylo dneska vše. Kerajn splnil
1: svůj účel.
0: Svůj účel a svoji funkci, jako vždycky.
1: Je to tak, krásný středeční večer, to bylo nádherné. No a co víc říct, příští týden holky?
0: No, babi, teď už to víme, příští týden babi.
1: Příští týden holky, takže se můžete těšit na Beatu z Abelin a na velkou nálož, protože holky to...
0: Jo, sorry, jo.
1: Hodně tvrdě.
0: Přesně okay, tak.
1: Mějte se krásně.
0: Skladejte drum and bass. Čau.

teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz. Fresh Radio. Fresh.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Letní rande stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Jsem zvědavej na ten...

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz. Zažij!

všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Svícenfest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Bože můj, ako můžeš být taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj,

mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její tělo, když řídím svůj výmer, dominantní jsem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpad.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.